0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
2: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
1: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
2: Více na herman.cz.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
4: Posloucháte Klasik Praha.

0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
3: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
9: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla do.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Unomodern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
7: Kaufland.
8: Posloucháte Klasik Praha.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno ve středu 27. května. Nechat umění růst z přirozenosti. Idea, která provázela působení osobnosti, jež se stala symbolem své doby. Její jméno rezonuje dodnes, dokonce jako pojmenování škol. Kdo jí je a čím se zapsala do kulturních dějin, objasní dnešní ranní vysílání. Přeji vám pěkný poslech.

Sergej Nakaryakov nám dohrál vynikajícím způsobem úpravu jedné ze skladeb Nicoli Paganiniho Moto Perpetuo, pochopitelně z úpravy této slavné skladby pro trubku. Byli nadšení nejenom Sergej Nakaryakov, který ji dokázal skvěle podat, ale i jeho doprovázeč Aleksandr Markovič, který jej doprovázel na klavír. Je 7:05 a my se po úpravě houslové skladby pro trubku za chvíli dostaneme k úžasné korunovační hymně Georga Friedricha Händla Zadok the Priest. Uslyšíme, jak ji zpívá Royal Liverpool Choir a hraje Royal Liverpool Philharmonic Orchestra pod vedením Carla Davise. Předtím vám ale řeknu jméno jedné z osobností kulturních dějin, o které byste neměli přijít při pohledu do historie umění a kolem které projít při procházce historií umění by byla velká škoda a nepovšimnout si jí. Je to Isadora Duncan, vynikající americká tanečnice, která změnila pohled na tanec ve své době. A vlastně její pohled do jisté míry určuje i pohled dnešní generace na moderní výrazový tanec. Ale o tom víc až trochu později. Teď už hudba Georga Friedricha Händla.

zazněla jedna z korunovačních britských hymen Za rok The Priest. Zkomponoval ji Georg Friedrich Händel a nám ji zpíval sbor Royal Liverpool Choir za doprovodu orchestru Royal Liverpool Philharmonic Orchestra pod taktovkou Carla Davise. 7 hodin 12 minut, za chvíli hudba Antonína Reichy, třetí část jeho klavírního koncertu S. Dur. Solo bude mít Jan Bartoš a doprovázet bude symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky. A nás bude dnes doprovázet téměř letní počasí opět. Očekáváme jasno až polojasno, jen místy přechodně až oblačno. A nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 29 stupni Celsia.

Slyšeli jsme, jak nám Jan Bartoš a Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky zahráli třetí část klavírního koncertu Es-dur Antonína Reichy. Dohráli 3:45. A už za chvíli se budeme moci zaposlouchat do tónu Thomase Newmana. To je známý skladatel filmové hudby a my uslyšíme jeho hudbu ze snímku Vykoupení z věznice Shawshank z roku 1994. Předtím ale ještě informace o dvou dopravních nehodách, které komplikují průjezdnost Pražským okruhem. Na D0, na 24. a na 22. kilometru. Tam buďte pozorní.

0: Klasik Praha.
1: Moji další hosté mají společné snad všechno. Jsou manželé, oba dva jsou pěvci a to nižší hlasy. Společně tráví volný čas třeba na závodech Spartan Race. Společně odspívali celou řadu inscenací a teď se připravují na provedení opery La Serva Padrona, kterou přímo pro ně přebásnil Jarek Nohavica a provedou ji na podzim v Mnichově Hradišti. Na osobní notu si se mnou povídala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová a basista Miloš Horák. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Jonas Kaufmann nám za doprovodu Prague Philharmonic Orchestra pod taktovkou Marka Armiliata dopěl Cagelita Manina, arii z opery Bohéma Giacoma Pucciniho a dospíval přesně v 7:30. Za chvíli uslyšíme čtvrtou část koncertu pro violončelo a dechový orchestr Friedricha Guldy. Předtím se ale zastavme u jedné velké osobnosti kulturních dějin a tou je Isadora Duncan, americká tanečnice. Je zajímavé, že přestože se narodila na konci 19. století, tedy téměř ve 20., kdy už se vedly docela dobré záznamy o narození, není zcela jasné, zda se narodila už 26. května roku 1877, anebo až 27. května o rok později. Necháme to na historicích, ať je dále bádají. Nás zajímá její umění, ale to nelze odhlédnout od toho, jak měla dětství. Narodila se do rodiny s dalšími třemi sourozenci. Rodiče se záhy rozvedli a těmi sourozenci byli dva bratři a jedna sestra. Což je docela zajímavé, až zjistíte, jak se rozhodli pomoci mamince, u které zůstali po rozvodu a která byla schudlou učitelkou hudby, jak se rozhodli ji finančně vypomoci. Všichni prý to učinili tak, že se rozhodli, že budou za peníze učit děti z okolí tančit. Isadora Duncan nebyla tudíž příliš nakloněná škole, připadala jí příliš striktní a tak se spíše věnovala právě výuce tance svých vrstevníků. Pak se od rodiny oddělila a přidala se k jedné divadelní skupině, kde v rámci představení tančila. Ovšem, tančila tak, jak se jí to líbilo, což se ale zase příliš nezdálo impresáriovi a hlavně divákům, protože tehdy tančila jinak, než se tradičně tančilo v rámci představení. A tak neúspěšná a nepochopená se rozhodla, že z Ameriky odejde do Evropy. Snad tam najde štěstí. Zda našla? To vám řeknu za chvíli.

Slyšeli jsme čtvrtou část koncertu pro violončelo a dechový orchestr Friedricha Guldy. Hrál soubor Le Forze Majeure pod vedením Rafaela Merlena a solo měl Edgar Moreau s violončelem. 7 hodin 36 minut a za chvíli předehra k opeře Andílek a neb svatba pro pomluvu od Antonia Salieriho v podání Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Michaela Dittricha. Než se ale Andílek rozezní, je tu jiný anděl, anděl moderního tance, Isadora Duncan, kterou si dnes připomínáme, slavnou americkou tanečnici první poloviny 20. století, která v Americe jako mladá byla nepochopena, vydala se do Evropy, do Londýna a tam začínala mít úspěch. Tančila v domovech bohatých lidí a tak si vydělala trochu peněz pro to, aby si mohla založit v Londýně takové malé studio. Inspirovala se tehdy také v Britském muzeu starověkým řeckým uměním a podle toho začala stylizovat i to své taneční umění, které ovšem založila na přirozeném pohybu a v tom byla unikátní ve svém tanci. Rozjela se na další turné a to po celé Evropě. V Paříži začala mít neobyčejný úspěch a tak mohla začít zakládat i svoje vlastní školy, kde se snažila prosadit právě to, že tanec by měl vycházet z přirozeného pohybu.

0: Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Michaela Dittricha nám dohrál předehru k opeře Andílek aneb Svatba pro pomluvu Antonia Salieriho a dohrál 2 minuty před 7:45. Za chvíli budeme moci tančit, uslyšíme skočnou ze 3. dějství opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Ostatně o jedné slavné tanečnici si také dnes v ranním vysílání vyprávíme. Je to Isadora Duncan, slavná americká tanečnice první poloviny 20. století, která, jak už jste slyšeli, se rozjela na velké turné. Po prvotním neúspěchu v Americe měla v Evropě velký úspěch se svým vlastním stylem tance. Ale jak neustále cestovala a tančila pro ostatní, měla pocit, že jí to odvádí od toho, co opravdu chtěla. A našla se právě ve výuce přirozeného tance. Začala zakládat taneční školy a založila i jednu, dokonce v tehdy mladém Sovětském svazu, kde našla i jednu ze svých velkých lásek, Sergeje Jesenina, ruského básníka. Ale první úplně školu založila v Berlíně a pak pokračovalo zakládání dalších tanečních studií. Sama říkala, že když tančila, tak se inspirovala v počátcích dokonce hladinou moře a věřila, že tanec je posvátná umělecká forma. Vytvořila styl volných a přirozených pohybů, které byly inspirovány starověkým řeckým uměním, ale také lidovými tanci a přírodou. A věřila, že tanec je nejenom posvátná forma umění, ale také, a to bylo velice důležité a vlastně přispělo i k novému pohledu na tanec, že veškerý pohyb vychází ze středu těla. Tak už jsme poučeni, jak bychom mohli tančit, tak si najdeme svůj vlastní taneční způsob a můžeme jej uplatnit při následující skladbě. Skočné ze 3. dějství opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Hraje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod vedením Jiřího Bělohlávka.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: To byla skočná z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany a za chvíli se rozezní jaro z Botticellovského triptychu pro malý orchestr Ottorina Respighiho.
1: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
6: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
8: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
7: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
8: Více na herman.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
9: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme Jaro, první část Botticellovského triptychu pro malý orchestr Ottorina Respighiho. Hrál jej Pražský komorní orchestr pod vedením Petra Škvora. My spíše cítíme venku, že máme léto, ty teploty jsou opravdu vysoké, které nás i dnes čekají. V Praze například 27 až 29 stupňů Celsia. A jaké v celé České republice, to uslyšíte za chvíli ve zprávách v 8. A po zprávách je pro vás připravená další pěkná melodie. První věta symfonie číslo 6 E-dur Karla Filipa Emanuela Bacha.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Zákony týkající se veřejnoprávních médií vznikají ve spěchu a bez odborné a veřejné debaty. Ve včerejším společném tiskovém prohlášení to uvedli vedení a odbory České televize, Českého rozhlasu a iniciativa Veřejnoprávně. Vyzvali vládu, aby zastavila kroky, které ohrožují nezávislost, stabilitu a aktuální rozsah služeb poskytovaných oběma veřejnoprávními médií. Ukrajinská armáda v noci na dnešek zaútočila na okupované město Sevastopol na Krymu, kde podle dosazeného gubernátora prý nasadili Ukrajinci britské střely Storm Shadows. Zasáhli také ruský letecký závod ve městě Taganrog v Rostovské oblasti. Informují o tom ruská média, podle nichž také nad továrnou stoupá dým. Zasáhnout pak Ukrajinci měli také vojenské letiště Baltimore ve Voroněži a ropnou rafinii v Tuapse. Po opravě otevřelo Těšínské divadlo hvězdárnu a střešní terasu. Oba prostory jsou nyní součástí Těšínského divadelního a kulturního centra. Nabízet budou pozorování noční oblohy, koncerty, autorská čtení či filmové projekce. Rozsáhlá oprava Těšínského divadla skončila loni v prosinci, trvala 18 měsíců a v jejím rámci vzniklo kreativní Těšínské divadelní a kulturní centrum. Dnes bude nad Českou republikou jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy přechodně oblačno. Ojediněle se objeví přehánky nebo bouřka, zejména na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Nejvyšší teploty se dnes budou na našem území pohybovat mezi 25 až 30 stupni Celsia. Na jihu Moravy může být až 33, v tisíci metrech na horách kolem 20 stupňů Celsia. To je ze zpráv v 8 vše, teď už na nás čeká první věta symfonie číslo 6 E-dur Karla Filipa Emanuela Bacha.
1: Jsme Klasik Praha.

To byla hudba klasicistní Karla Filipa Emanuela Bacha. Slyšeli jsme první větu symfonie číslo 6 E-dur a hráli soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka. Dohrál 8:05. Nás za chvíli čeká hudba Isabely Leonardy a uslyšíme tak ukázku z alba Wonder Woman, zaměřeného především na tvorbu barokních ženských skladatelek Itálie 17. století. Motetto Nive Buer bude zpívat Benedetta Mazzucato a doprovázet soubor L'Arpeggiata pod vedením Kristiny Pluhar. Ještě předtím vás ale bude doprovázet informace o dopravní situaci v Praze, která čítá hned několik částí. Ty se týkají dopravních nehod. Jedna se stala na Pražském okruhu na 24. kilometru ve směru k D1. Další je hlášena ze Zenklovy ulice, ale buďte opatrní také v systému, tunelovém systému Blanka, neboť v Bubenečském tunelu je hlášena dopravní nehoda a zdržíte se tam.

0: Slyšeli jsme skladbu Řádové sestry, která uveřejnila za svého života přes 200 skladeb, převážně vokálních. Žila na konci 17. století a byla to Izabela Leonarda. Její skladbu také našla Kristina Pluhar a zařadila ji do alba Wonder Woman, z něhož jsme před chvílí slyšeli právě Leonardino Moteto Nive Puer. Zpívala Benedetta Mazzucato, doprovázel soubor L'Arpeggiata. 8 hodin 12 minut. Nyní se zaposloucháme do hudby českého skladatele. Daniel Matejča a Jan Schulmeister nám zahrají burlesku, čtvrtou část ze 4 kusů pro housle a klavír Josefa Suka.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme ukázku z alba dvou vynikajících českých interpretů, mladých hudebníků Daniela Matejči a Jana Schulmeistra. Zazněla burleska čtvrtý ze čtyř kusů pro housle a klavír Josefa Suka. Minuta po čtvrt na devět a za chvíli hudba Georges Delerise, to je jméno hudby filmové a právě pro film Aneška Boží z roku 1985 si vybral režisér tohoto skladatele, snad protože dokáže se skvěle vcítit do děje i do atmosféry filmu. Je to film velmi mysteriózní s Jane Fondovou v hlavní roli. Odehrává se v klášteře v Montrealu. My se tam vlastně nyní díky atmosféře hudby ocitneme, a to i díky interpretům. Tou interpretkou, která nám bude hrát solo, je Sarah Enden, vynikající flétnistka, a doprovázet ji bude soubor Varese Sarabande Symphony Orchestra pod vedením Davida Newmana.

0: Klasik Praha.
1: Když se řekne modré housle, určitě se každému vybaví jméno našeho houslového virtuóza Pavla Šporcla. Zeptám se ho na jeho dcery, které zdědili geny po něm či po své matce, herečce Barboře Kodetové. Na to, jak dnes posluchači vnímají komorní hudbu, i na jeho spolupráci s hoboistou Vilémem Veverkou. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
3: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
5: Jak funguje lidský mozek? Máme svobodnou vůli? Kde končí věda a začíná neprobádané území naší mysli? Dětský neurolog Vladimír Komárek vás provede světem myšlení, medicíny i etiky. Knižní rozhovor o mozku, životě a zázracích si můžete pořídit na palmknihy.cz.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
9: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
14: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
13: Těšíme se na vás.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Simon Preston nám dohrál z varhanní symfonie číslo 5 F moll slavnou část Tokáta a to je známá skladba Charlese Marie Widora. Dozněla chvilku před 8:30 a s 8:30 se také rozezní tóny Bohuslava Martinů inspirované lidovými melodiemi a hlavně na slova moravské lidové poezie ze Sušilovy sbírky. Uslyšíme tvorbu Bohuslava Martinů z roku 1943, kdy v emigraci vzpomínal na svou rodnou vlast. Písničky na jednu stránku zaspívá Magdalena Kožená za doprovodu České filharmonie pod taktovkou Simona Rettla.

Dozněly písničky na jednu stránku Bohuslava Martinů, zpívala nám je Magdalena Kožená a doprovázela Česká filharmonie, kterou vedl Simon Rattle. 8 hodin 38 minut a nás pozdraví Gauthier Capuçon, vynikající violončelista a také orchestr de Chambre de Paris pod vedením Douglasa Boyda, a to pozdravem lásky Edwarda Elgara.

0: Gauthier Capuçon a Orchestre de Chambre de Paris vedený Douglasem Boydem dohráli Pozdrav lásky Edwarda Elgara 8:45. Nyní se roztančíme mexickým tancem a to je skladba George Gershwina. Hrát jej bude Cincinnati Pops Orchestra pod vedením Erika Kunzla.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz. Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
3: Těší se na vás Jiří Bárta.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
6: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
8: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
10: Kaufland.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Klasik Praha.
16: Klasik Praha.

Dozněla třetí část koncertína pro lesní roh a orchestr D-dur Michaela Haydna. Solo měl Přemysl Vojta a doprovázel Haydn Ensemble Prague. Dirigentem byl Martin Petrák. Před námi je ještě 7 minut ranního vysílání a s těmi 7 minutami se ocitneme ve Španělsku. Emmanuel Chabrier a jeho tóny nás tam vezmou. Uslyšíme totiž rapsodii pro orchestr España. Hrají vídeňští filharmonikové pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Vídeňští filharmonikové pod taktovkou Johna Eliota Gardinera nás vzali na výlet do Španělska takového, jaké si představuje Emmanuel Chabrier. Slyšeli jsme totiž od tohoto slavného skladatele jeho rapsodii pro orchestr España. Je 8 hodin 59 minut, za chvíli tedy 9. hodina, Ondřej Fischer a dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. Filip Sichra se loučí a přeje pěknou středu.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

skvělého violončelového koncertu číslo 1 a mol. Na nahrávce jsme slyšeli solistu Stevena Isserlise a londýnský symfonický orchestr dirigoval nedávno zesnulý dirigent Michael Tilson Thomas, kterého jsme si tedy také s touto nahrávkou připomenuli. Co nás čeká před 10. hodinou, tak mimo jiné třeba část ze 7. symfonie Gustava Mahlera, hudba Antonína Dvořáka, filmová hudba, také hudba France Schuberta a nebo už bezprostředně nyní Bedřicha Smetany. Trio Bohemo, mladý český soubor, který patří k laureátům řady mezinárodních soutěží, nám teď zahraje finále ze Smetanova klavírního tria G-moll, které tedy natočili na své album vydané u Suprafonu v srpnu roku 2024, kdy jsme si připomínali 200. výročí narození Bedřicha Smetany.

Posloucháte Rádio Klasik Praha, toto byla komorní hudba Bedřicha Smetany, jeho trio G-moll a třetí část této skladby, která patří k vrcholům české komorní tvorby. Velice toto Smetanovo dílo obdivoval třeba i Franz Liszt, je to skladba z roku 1855. No a my jsme ji poslouchali v interpretaci mladého českého souboru Trio Bohemo ve složení Jan Vojtek, Matouš Pěruška a Kristina Vocetková. Nahrávka vyšla předloni u Suprafonu a Trio Bohemo letos u Suprafonu vydalo další album, které si brzy také představíme v našem vysílání v rámci rubriky Novinka týdne. Je to tentokrát album s kompletními klavírními trii Antonína Reichy. No a my pokračujeme v našem dopoledním programu filmovou hudbou Johna Berryho, držitele několika Oscarů. Tentokrát uslyšíme téma, které složil pro americký film s názvem Půlnoční kovboj z roku 1969. Využil v této hudbě třeba i foukací harmoniku, jak brzy uslyšíte na této nahrávce orchestru Filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Osmdesátnice Sally Field exceluje v novém dramatu Pozoruhodně bystrá stvoření a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na její projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz. Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
6: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
9: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
13: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
12: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
13: Více na herman.cz.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
18: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
19: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
17: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Ladíte Klasik Praha.

0: Dvě minuty před půl desátou zaznělo na klasik Praha srbské kolo energický tanec, který Antonín Dvořák takto zpracoval, co by sedmé číslo v druhé řadě svých slovanských tanců. Byla to nahrávka Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který řídil dlouholetý šéf-dirigent tohoto tělesa Vladimír Válek. No a s další skladbou, ačkoliv máme dopoledne, se přeneseme do noční atmosféry, kterou nám navodí hudba Gustava Mahlera. Bude to část z jeho sedmé symfonie přezdívané Píseň noci. Tato symfonie má pět částí, tři standardní věty a dvě intermeca nocturna pojmenovaná Nachtmusik. Proto tedy je tato symfonie číslo 7, která mimochodem měla premiéru v Praze, nazývána tedy Písní noci. No a my uslyšíme teď první z těchto dvou nocturn, které je údajně inspirováno slavným Rembrandtovým obrazem Noční hlídka. Bude nám hrát symfonický orchestr Bavorského rozhlasu a dirigovat Sir Simon Rattle, který natočil tedy tuto Mahlerovu symfonii na album vydané loni v lednu.
1: Hello, I'm Simon Rattle, conductor. You're listening to Radio Classic Prague.

Poslouchali jsme hudbu Gustava Mahlera, část z jeho 7. symfonie, které se přezdívá Píseň noci. Je to symfonie, která měla premiéru tady v Praze v roce 1908 na Holešovickém výstavišti. Tehdy hrála pod taktovkou samotného skladatele Česká filharmonie spolu s členy orchestru Nového německého divadla v Praze. No a my jsme poslouchali nahrávku vydanou v loňském roce, kterou natočil dirigent Simon Rattle se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu, s nímž nedávno vystoupil třeba i tady v Praze na Pražské jaru. Z této Mahlerovy 7. symfonie konkrétně zazněla druhá část, první nocturno, inspirované údajně Rembrandtovým obrazem Noční hlídka. Dále si poslechneme nahrávku také vydanou v loňském roce. Je to nahrávka souboru Muzika Florea pod vedením Marka Štrincla. Natočili Requiem d moll od pozoruhodného skladatele přelomu baroka a klasicismu jménem Jan Zach, který pocházel z obce Dechtáry u Jenštejna, působil také jako kapelník v Mohuči. No a z tohoto jeho Requiem natočeného v novodobé premiéře na tomto albu si poslechneme část pátou Dies Irae.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
3: Jak funguje lidský mozek? Máme svobodnou vůli? Kde končí věda a začíná neprobádané území naší mysli? Dětský neurolog Vladimír Komárek vás provede světem myšlení, medicíny i etiky. Knižní rozhovor o mozku, životě a zázracích si můžete pořídit na palmknihy.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
11: Třikrát zelená smažák! Říkej!
12: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
13: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
14: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
15: Profi Bonda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
16: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
17: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
18: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
17: Kaufland.
19: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem, proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
20: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Jsou 3 minuty před 10 a s touto nahrávkou jsme si připomenuli legendárního pianistu Alfreda Brendla, který nám teď zahrál skerco ze sonáty pro klavír a dur z pera France Schuberta. Před 10 hodinou budeme ještě poslouchat tady na Rádiu Klasik Praha hudbu Johana Ludviga Bacha, bratrance Johana Sebastiana Bacha, který působil od Johana Sebastiana několik desítek kilometrů, byl kapelníkem v Meiningenu, ale Johann Sebastian jeho díla znal a dokonce je uváděl v Lipsku právě před 3 staletími. V roce 1726 uvedl v Lipsku v průběhu roku celý cyklus kantát svého bratrance Johana Ludviga namísto svých kantát vlastních. No a soubornou nahrávku všech těchto takzvaných lipských kantát Johana Ludviga Bacha natočil nedávno soubor kapela Solercia, vedený dirigentkou Johanou Zoller. Je to skvělé album, které vyšlo letos v lednu a které přináší spoustu pozoruhodných barokní hudby. My si poslechneme teď z jedné z těchto kantát Johana Ludviga Bacha, kantáty číslo 5, úvodní část, která se jmenuje Ja mir hast du Arbeit gemacht, a zaspívá nám ji za doprovodu zmíněného ansámblu basbaritonista Sebastian Mirus.

7 minut po 10. jsme na Klasik Praha teď vyslechli hudbu maďarského skladatele, který se jmenoval László Weiner, byl žákem Zoltána Kodáje a stejně jako jeho učitel i on využíval ve své tvorbě maďarský folklor, což bylo slyšitelné i v této třetí větě Weinerova koncertu pro flétnu, violu, klavír a smyčcový orchestr. Nahrávka souboru kapela Istropolitána, sola hráli Kaspar Zender, Milan Radič a Eva Arutunjan. No a dále si poslechneme romanci, druhou část ze skvělého klavírního koncertu Clary Schumannové, který autorka napsala co by 15-letá. Na nahrávce uslyšíme těleso Chamber Orchestra of Europe, které bude řídit Yannick Nezet-Segan, jeden z nejvytíženějších dirigentů světa, také šéf-dirigent Metropolitní opery v New Yorku. A solo na klavír zahraje italská pianistka Beatrice Rana.

Na Klasik Praha zazněla teď hudba Clary Schumannové, konkrétně romance z jejího skvělého klavírního koncertu A-moll. Solo hrála pianistka Beatrice Rana, doprovázel orchestr Chamber Orchestra of Europe pod vedením dirigenta Janika Nezet-Segana. No a dále tu mám opět baroko, tentokrát rané baroko anglické. Skladatel jménem John Blow, což byl pozoruhodný autor, který působil na dvoře Stuartovců, byl učitelem Henryho Persla, stejně jako on také působil ve Westminsterském opatství a královské kapli v Londýně a byl dokonce soukromým hudebníkem krále Jakuba II., takový měl titul. No a my uslyšíme teď píseň Sing, Sing, Ye Muses, Zpívejte muzy, která pochází z Blowovy sbírky vokálních skladeb Amphion Anglicus. Bude nám hrát a zpívat soubor Ensemble Correspondance.

To byla anglická raně barokní hudba. V podání francouzského souboru Ensemble Correspondance jsme slyšeli píseň z vokální sbírky Amphion Anglicus od raně barokního skladatele Johna Blowa, která se jmenovala Sing, Sing, Ye Muses, tedy Zpívejte muzy. Tak to byla trocha veselé anglické raně barokní hudby a dále tu mám opět hudbu filmovou. Skladatel James Newton Howard a hudba, kterou složil pro film s názvem King Kong režiséra Petra Jacksona. Následovat pak bude pozvání k páteční premiéře dalšího dílu pořadu Hudba podle kalendáře a ke klasice se brzy opět vrátíme třeba s tvorbou Karla Stamice nebo Dmitrije Šostakoviče tady na rádiu Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: 26. května 1916 se konala pražská premiéra Janáčkovy opery Její pastorkyně. Díky pražskému uvedení a následnému německému překladu Maxe Broda se opera stala známou po celé Evropě a dnes je součástí světového operního repertoáru. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
0: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na Náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
3: Těší se na vás Jiří Bárta.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Potisk, trička, bylabel, CZ.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
8: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
9: Kaufland.
11: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
2: Tohle je Klasik Praha.

Na Klasik Praha 4 minuty po půl jedenácté dozněla hudba klasicistního autora Karla Stamice. První část z violončelového koncertu A-dur nám zahrál solista Michal Kaňka, doprovázený pražským komorním orchestrem. Dále tu mám opět jednu novější nahrávku, která vyšla v loňském roce. Natočila ji pianistka Juliana Avdějeva, někdejší vítězka Chopinovy soutěže ve Varšavě. A jedná se o rozsáhlý cyklus Dmitrije Šostakoviče, inspirovaný Bachovým dobře temperovaným klavírem, 24 preludií a fug, který stejně jako zmíněná Bachova skladba obsahuje preludium a fugu v každé durové i molové tónině. My si poslechneme teď od Šostakoviče fugu bémol z tohoto cyklu. Zahraje nám ji tedy již zmiňovaná Juliana Avdějeva.

9 minut po půl jedenácté jsme slyšeli hudbu Dmitrije Šostakoviče, fugu bémol z jeho rozsáhlého cyklu 24 preludií a fug, který vznikl v 50. letech minulého století a je tedy inspirován Bachovým dobře temperovaným klavírem. Původní dedikantkou tohoto cyklu byla pianistka Tatiana Nikolajeva, no a my jsme teď poslouchali nahrávku Juliany Avdějevy, skvělé hráčky, která natočila tento Šostakovičův cyklus loni a na podzim ho také zahrála, respektive části z něj, tady v Praze na Firkušného festivalu. My pokračujeme hudbou, kde bude také v hlavní roli klávesový nástroj, tentokrát to budou varhany, na které zahraje Věra Heřmanová, doprovázená souborem kapela Regia Musicalis, a poslechneme si třetí část z koncertu F-dur pro varhany a orchestr od klasicistního skladatele Františka Xavera Brixiho.

To byla hudba Františka Xavera Brixiho, klasicistního skladatele, který působil jako varhaník a regens chory v celé řadě pražských chrámů, včetně třeba svatého Mikuláše nebo dokonce chrámu svatého Víta. A my jsme poslouchali třetí část z jeho koncertu F-dur pro varhany a orchestr, kde solo hrála varhanice Věra Heřmanová, doprovázená souborem kapela Regia Musicalis pod vedením Roberta Huga. Následuje teď francouzská opera, bude to arie z opery Lakmé. Tenorista Juan Diego Flores, nedávno vystoupivší i v Praze, peruánský pěvec, nám zaspívá tuto árii za doprovodu orchestru Boloňského obecního divadla a pak ještě třeba hudba anglických autorů Gustava Holsta nebo Edwarda Elgara bude následovat před 11. hodinou v našem dopoledním programu.

0: Klasik Praha.
1: V pořadu Švédský stůl na nás čekají klavírní tria od německého raně romantického skladatele Luise Spohra. Hrát je bude soubor Beethoven Trio Ravensburg a poslouchat můžete v obvyklém čase v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
9: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
8: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
9: Více na herman.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky.

0: Lovecký salám 480 gramů za 89,90 až do 2. června. Kaufland. Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Poslouchali jsme finále ze svity pro smyčcový orchestr zvané St. Paul's Suite z pera anglického skladatele Gustava Holsta, který tuto svitu napsal původně pro žákovský orchestr školy svatého Pavla, kde působil, a tuto skladbu škole věnoval z vděčnosti za to, že mu zařídila zvukotěsné studio. V závěrečné části využil prvky anglických lidových písní, slyšeli jste melodii Greensleeves nebo třeba také energický lidový tanec s názvem Dargason, a to vše v podání komorního ansámblu Concertante z Londýna. No a v Anglii ještě zůstaneme teď s menuetem od Edwarda Elgara, který nám zahraje londýnský festivalový orchestr. Poté zazní také třeba Mendelssohn, hudba Antonína Dvořáka v rámci rubriky Novinka týdne, ale i hudba Jaroslava Ješka, Arona Koplenda nebo George Enescu. To vše máme připraveno už v nejbližších minutách tady na Rádiu Klasik Praha.

0: Necelých 8 minut po 11. na Klasik Praha dozněla tato energická třetí část z druhého klavírního koncertu Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Solistou byl Salim Aškar, dirigent Ricardo Šají řídil lipský orchestr Gewandhausu, tedy těleso, které i sám Felix Mendelssohn 12 let vedl, co by jeho šéfdirigent. No a dále tady máme pravidelnou rubriku Novinka týdne, v níž si tentokrát poslechneme ukázku ze zajímavého českého alba představujícího rané písně Antonína Dvořáka.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Ačkoliv by se mohlo zdát, že dílo nejvýznamnějšího českého skladatele Antonína Dvořáka musí být už ve 21. století interprety důkladně vytěženo, stále se v něm ještě najdou i zatím nenahrané skladby. K takovým patřily až donedávna i některé z Dvořákových raných písní, jimž se věnují na novém albu Dvořák Early Songs sopranistka Martina Janková a hráčka na historické klávesové nástroje, v tomto případě kladívkový klavír, Barbara Maria Willi. Interpretky vycházely z moderních urtextových vydání Dvořákových písní od nakladatel Bernreiter, která nastudovali do mimořádných interpretačních detailů a niancí. Najdeme zde například písně na texty Elišky Krásnohorské, šestero písní z Králodvorského rukopisu na archaizující texty falzifikátora Václava Hanky, cyklus v národním tónu a dokonce i některé písně na německé texty, které Dvořák napsal pro vydavatele Fritze Zimroka a altistku Amalii Joachimovou, vyhlášenou interpretku Brahmsových písní a ženu slavného houslisty Joachima. Album bylo natočeno ve studiu Martínek tady na Smíchově v hudební režii Jiřího Gemrota se zvukovým mistrem Alešem Dvořákem a vyšlo koncem dubna na labelu Navona Records. Dostalo se mu i mezinárodní pozornosti. Velice pozitivní recenzi nahrávce mimo jiné udělil deník New York Times, který zařadil do výběru nejlepších klasických alb letošního května. Jako hudební ukázku z tohoto nového alba s Dvořákovými ranými písněmi si poslechneme píseň nazvanou Opuštěná, která pochází z cyklu písní z Králodvorského rukopisu. Zpívá Martina Janková, na dobový klavír hraje Barbara Maria Willi.

To byla hudba Antonína Dvořáka, vyslechli jsme jednu z jeho raných písní, konkrétně to byla píseň z cyklu Na slova z Králodvorského rukopisu, tedy Na slova Václava Hanky. Ovšem na této nahrávce, která vyšla koncem dubna u Navona Records a které si povšiml třeba i deník New York Times, jmenuje se Dvořák Early Songs, tak na té najdeme i další Dvořákovy cykly, třeba písně na texty Elišky Krásnohorské, písně V národním tónu a další. Pokud vás ukázka zaujala, tak více se o této nové nahrávce, kterou společně natočili Martina Janková a Barbara Maria Vili, můžete dočíst i na našich webových stránkách. Dále hudba Jaroslava Ježka, skladatele, který má v letošním roce výročí, připomínáme si 120 let od jeho narození a občas tedy vysíláme i něco z jeho klasické tvorby, ale tentokrát to bude populární píseň Jaroslava Ježka Evergreen Nebe na zemi ze stejnojmenné hry Osvobozeného divadla. Autorem této úpravy pro čtyři violončela je Jiří Kabát a zahraje nám ji soubor Cello Republic, tvořený violončelisty Petrem Špačkem, Ivanem Vokáčem, Janem Zemenem a Matějem Štěpánkem.

Jistě jste poznali slavnou Ježkovu píseň Nebe na zemi, která zazněla teď v úpravě pro čtyři violončela v podání crossoverového souboru Cello Republic, tvořeného Petrem Špačkem, Ivanem Vokáčem, Janem Zemenem a Matějem Štěpánkem. Dále budeme pokračovat hudbou Josefa Suka. Máme velice horký závěr května a tak už si poslechneme část ze Sukova cyklu Letní dojmy. Bude to konkrétně první část v poledne, protože poledne se také blíží. No a zahraje nám klavírista Jiří Kolert.

0: Klasik Praha.
1: V příštím pořadu Hudba v miléniu přivítám přední českou sopranistku Kateřinu Kněžíkovou. Povídat si budeme o Janáčkovi, písňovém repertoáru, jejich aktuálních rolích a projektech a také o situaci v současném operním světě. K poslechu premiéry v úterý 2. června od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Je Klasik Praha.

Dvě minuty před 11:30 na Klasik Praha zazněla hudba Arona Coplanda. New Yorkská filharmonie pod taktovkou Leonarda Bernsteina nám zahrála tento energický tanec z Coplandovy takzvané hudby k divadlu pětidílné svity pro malý orchestr. Dále si poslechneme ukázku ze skvělé nahrávky, která vyšla loňského roku a kde spojili síly dva vynikající smyčcové soubory, francouzský Quatuor Eben a mezinárodní Belcha Quartet. No a společně natočili jednak Mendelssohn v oktet a také oktet C-dur od George Enescu, nejvýznamnějšího rumunského skladatele, kterému v době napsání této skladby bylo pouhých 19 let. A my z tohoto Enescu oktetu C-dur uslyšíme teď třetí pomalou větu.

byla hudba rumunského skladatele George Enescu, pomalá věta z jeho smyčcového oktetu C-dur, který skladatel napsal v roce 1900 ve věku 19 let. Nahrávka, kterou jsme slyšeli, vyšla v loňském roce a společně ji natočili pařížský Katior Eben a také londýnský Belcha Quartet, což je soubor, který je i součástí programu letošního festivalu Pražské jaro, kam si můžete například dnes večer zajít tedy do Národního divadla na oratorium Máří Magdalena v podání sboru a orchestru Národního divadla a dirigenta Roberta Jindry. Zítra v Rudolfinu pak zase Václav Lux s tělesem Orchestra of the Age of Enlightenment uvede Haydnovo oratorium Stvoření a ještě spousta dalších skvělých programů, včetně třeba i soudobé hudby na Pražském jaru proběhne až do závěru festivalu, tedy do 4. června. No a my pokračujeme teď hudbou švédského skladatele jménem Hugo Alfvén. Bude to jeho skladba s názvem Tanec pastýřky v úpravě pro trombon a klavír od Christiana Lindberga, jednoho z předních světových trombonistů, který zahraje solový part za doprovodu klavíristy Rolanda Pönti.

0: Slyšeli jsme hudbu švédského skladatele Huga Alvéna, jeho Tanec z pastýřky v úpravě pro trombon a klavír, který nám zahrál Christian Lindberg spolu s klavíristou Rolandem Pentinenem. Ukázka z alba už přes 40 let starého s názvem Romantický trombon, které vyšlo v roce 1985. A dále si poslechneme krásnou zpěvnou druhou část z Mozartova klavírního koncertu číslo 21 C-dur. Tuto skvělou melodii nám zahraje kanadský pianista polského původu Jan Lišecký, kterého doprovodí symfonický orchestr Bavorského rozhlasu.
1: Hi, this is Jan Lišecký and you're listening to Radio Classic Praha. I hope you enjoy my recordings. Thank you.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Na Rádiu Klasik Praha 2:12 zazněl teď energický mazurek pro housle a orchestr z pera Antonína Dvořáka. Na nahrávce účinkoval solista Jan Pospíchal, doprovázený Jihočeskou komorní filharmonií z Českých Budějovic. Byla to tedy orchestrální verze této skladby, která samozřejmě existuje také ve verzi s klavírem a kterou Antonín Dvořák původně věnoval legendárnímu houslovému virtuózovi jménem Pablo de Sarasate. No a před 12. hodinou ještě krátký úryvek z opery Giacomo Pucciniho Madame Butterfly, arii Addio Fiorito Azil nám zaspívá tenorista Jonas Kaufmann.

0: Je 12 hodin, toto byla arie z Pucciniho opery Madame Butterfly, kterou nám zaspíval Jonas Kaufmann, a také poslední skladba dnešního dopoledního vysílání na Rádiu Klasik Praha. To odpolední začne už za malý okamžik hudbou Frédérica Chopina. Uslyšíte v průběhu příští hodiny třeba také Čajkovského, Haydna, Zemlinského a spoustu další skvělé hudby tady na frekvenci 98,7. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám krásnou středu, třeba ve společnosti našeho vysílání. A budu se těšit opět naslyšenou zítra v obvyklém čase mezi 9. a 12. hodinou. No a za chvíli se vám už od mikrofonu z našeho studia přihlásí Bára Sedláčková.
1: Ladíte Klasik Praha.

můžete těšit, tak bude tu třeba smyčcový kvartet Petra Iljiče Čajkovského, symfonie G-dur Josefa Haydna či symfonie B-dur Alexandra von Zemlinsky. Teď pokračujeme první větou ze symfonie číslo 1 E-dur Hanse Rotha. Jakub Hruša řídí Bamberské symfoniky.

Tak to byla úvodní část z jediné symfonie Hanse Rotha, jeho vrcholného díla, symfonie číslo 1 E-dur. Poslouchali jsme první větu Alain Breve. Hans Roth, přítel a spolubydlící Gustava Mahlera na konzervatoři a žák Antona Brucknera, který zemřel velmi předčasně na tuberkulózu ve svých 25 letech. Poslouchali jsme výjimečnou nahrávku, která vyšla u Deutsche Grammophon v říjnu roku 2022, kterou pořídili bamberští symfonikové, jež řídil Jakub Hruša. A nahrávka získala International Classical Music Award i cenu Opus Classic. A teď tu máme smyčcový kvartet číslo 1 D-dur Petra Iljiče Čajkovského. Poslechneme si třetí větu.

0: Skončilo skerco, třetí věta ze smyčcového kvartetu číslo 1 D-dur Petra Iliče Čajkovského. Hralo nám Pražákovo kvarteto.
1: Klasik Praha.
2: Osmdesátnice Sally Field exceluje v novém dramatu Pozoruhodně bystrá stvoření a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na její projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
9: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vy jsem přeci králík.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
12: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
11: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
12: Více na herman.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3 čtvrtě litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Tak to bylo tango, druhá věta z koncertu pro klavír a orchestr, který napsal Jaroslav Ježek. Ten studoval skladbu u KB Jiráka, Aloise Háby, Josefa Suka a také Josefa Bohuslava Ferstra. Byl členem hudební skupiny Mánesa a tento klavírní koncert, který využívá prvky jazzu a moderních tanců, byl jeho absolventskou skladbou. My jsme poslouchali nahrávku Filharmonie Brno, kterou řídil Leoš Svárovský, na klavír hrál Igor Ardašev. A nás teď čeká symfonie B-dur Alexandra von Zemlinsky, poslechneme si z ní první větu v nahrávce Slovenské filharmonie, kterou řídí Edgar Zajpner.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla první věta ze symfonie B-dur rakouského skladatele Alexandra von Zemlinsky. Symfonie z roku 1897 a nahrála ji Slovenská filharmonie, kterou řídil Edgar Seipenbusch. Máme minutu po 12:45, o 13:00 tu budou zprávy, potom hudba Nicole Bokové, Richarda Wagnera, Alexandra Scriabina či Johna Paula. Před námi je za malou chvíli árie osmína ze třetího dějství opery Uno ze Serailu Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
8: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla do.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
13: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
12: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
13: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem, proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
15: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
16: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Ocitli jsme se v Turecku a zněla árie z komické opery Singspielu z roku 1782 Únos ze Sarajevu Wolfganga Amadea Mozarta. János Kováč řídil maďarský státní orchestr a zpíval vynikající maďarský basista, který se proslavil zejména mozartovskými rolemi László Polgár. Před zprávami o 13. je tu poslední skladba v této vysílací hodině a to je Kejklíř, co by třetí věta z historek ze Staré Prahy. Adama Zkoumala, na klavír hraje Jan Čmejla.

0: Tak to byla hudba Adama Zkoumala a Kay Clear z Historek ze Staré Prahy. Na klavír nám hrál Jan Čmejla. Je tu 13 hodin, na Rádiu Klasik Praha jsou zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Švýcarsko je nejlepší zemí pro lidi, kteří touží po novém začátku mimo svou vlast. Alpský stát se umístil na první příčce v žebříčku Immigration Index společnost Remitly. Evropa dominuje vrchní desítce, jsou to mimo jiné Island, Německo, Dánsko či Norsko. Hlavním hodnotícím faktorem byly životní náklady, tedy ceny za jídlo, nájem, energie či kulturu, pak také štěstí, zdravotní péče či výše výplaty. Maďarští poslanci, kteří vzešli z dubnových voleb, ve středu schválili zákon o zachování členství své země v Mezinárodním trestním soudu. V souladu se slibem nového maďarského premiéra Petra Badiara tak zrušili rozhodnutí bývalé vlády Viktora Orbána z roku 2025 o odchodu ze soudu. Z jednání, které ve středu vedli premiér Andrej Babiš a šéfka úřadu vlády Tünde Bartha, se zástupci organizací a vládních rad, kterých se dotkne přesun agent z úřadu vlády na rezortní ministerstva, odešli někteří z jejich zástupců předčasně. Setkání při odchodu ze Strakovy akademie popsali jako šaškárnu či absurdní divadlo. Český prezident v Tallinnu vytknul vládě premiéra Andreje Babiše, že přestala dávat peníze na nákupy munice pro Ukrajinu. Estonsko patří k zemím, které iniciativu podporují. S Ruskem nesousedíme jen my, ale celá Evropa, popsal estonský prezident Alar Karis současnou bezpečnostní situaci během návštěvy českého prezidenta Petra Pavla v Tallinnu. Společné tiskové konference v prezidentském paláci Kadriorg dominovala bezpečnost, válka na Ukrajině a obavy z dalšího vývoje v Rusku. Ve věku 96 let zemřel vydavatel Donald E. Newhouse. Společnost Advance Publication, kterou po otci převzal se svým bratrem, vlastní vydavatelství Condé Nast. Do toho patří tituly jako The New Yorker, Wired nebo Vogue. Mimořádnou putovní výstavu Donuceni odejít vystěhování Drahanska 1940 až 1945 pořádá muzeum a galerie v Prostějově. Přináší dosud nejucelenější veřejnou prezentaci jednoho z největších nucených přesunů obyvatelstva na Moravě v období nacistické okupace. Expozice bude k vidění do 27. září. A jaké je dnes počasí? Jasno až polojasno, během dne od severu přechodně až oblačno a ojediněle hlavně na Moravě přehánky. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů. Tak to byly zprávy na Rádio Klasik Praha o 13. hodině. Teď jsou 3 minutky po 13. a je tu první věta z Her Country Nicole Bokové.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla úvodní část z cyklu Her Country, tedy její vlast z roku 2024, který Nicole Bolková složila pro komorní orchestr u příležitosti roku české hudby a 200. výročí narození Bedřicha Smetany. Forma šestidílné skladby je volně inspirována Smetanovou Mou vlastí a cituje i některé konkrétní motivy. Ovšem nejedná se o adaptaci nebo aranžma, ale o svébytné původní dílo. Poslouchali jsme nahrávku souboru Baborák, ansámbl, který řídil Radek Baborák. Teď tu máme předehru ke třetímu dějství opery Lohengrin Richarda Wagnera. Zazní v podání České filharmonie, kterou řídí Zdeněk Chalabala.

Poslouchali jsme předehru ke třetímu dějství opery Lohengrin Richarda Wagnera. Zdeněk Halabala řídil Českou filharmonii. A teď tu máme klavírní záležitost, je tu preludium Alexandra Skriabina. Na klavír hraje Jan Schulmeister.

Cyklus pěti preludií napsal Alexandr Skriabin v roce 1895 v Paříži. My jsme poslouchali první část Andante. V H-dur na klavír hrál mladý český pianista Jan Schulmeister. Teď tu máme filmovou hudbu, hudba z filmu Solo, Star Wars Story a John Powell.

0: Klasik Praha.
1: Když se řekne modré housle, určitě se každému vybaví jméno našeho houslového virtuóza Pavla Šporcla. Zeptám se ho na jeho dcery, které zdědili geny po něm či po své matce, herečce Barboře Kodetové. Na to, jak dnes posluchači vnímají komorní hudbu, i na jeho spolupráci s hoboistou Vilémem Veverkou. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
0: S jarem se probudila svěžest.
3: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
0: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
3: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
0: Amorino. Umění italského gelata.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
6: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
7: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
8: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
7: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
8: Více na herman.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tak to byla část z Miserere de mol Jana Dismase Zelenky. Jedná se o takzvaný Zelenkův hudební rebus, část, kterou jsme slyšeli, et peccatum meum. Je napsaná tak, že po skončení první poloviny se ta druhá zpívá z tých šnot, ale otočených vzhůru nohama a pospátku. Slovy Adama Victory, který řídil soubor Ensemble Inegal. Symbolický význam této hříčky spočívá v tom, že člověk neunikne hříchu, ani když se postaví na hlavu. My se blížíme k půl druhé a je tu před námi ruský tanec z baletu Petruška v transkripci pro klavírní solo. Transkripci provedl Igor Stravinsky, autor. Na klavír hraje Beatrice Rána.

To byl ruský tanec z baletu Petruška Igora Stravinského. Na klavír hrála Beatrice Rana. Teď nás čeká Dumka, druhá věta ze smyčcového sextetu Adur Antonína Dvořáka. Hraje soubor Lípa, muzika sextet.

Dozněla druhá věta Dumka ze smyčcového sextetu A-dur Antonína Dvořáka. Poslouchali jsme komorní soubor, který sestavil Josef Špaček pro jeden z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika v roce 2019. Lípa muzika sextet. Na Radio Klasik Praha teď bude znít druhá věta ze symfonie číslo 2 C-dur Roberta Schumana. Leonard Bernstein řídí vídeňské filharmoniky.

Doznělo Scherzo Allegro vivace ze symfonie číslo 2 C-dur Roberta Schumana. Leonard Bernstein řídil vídeňské filharmoniky. A teď nás čeká hudba Benedetta Marcella, jeho Canon Triplex, soubory Voices 8 a Les Inventions.

0: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tak to byla předehra k dílu, které má obtížné zařazení. Někdo jej určuje jako operu, operetu, muzikál, dílo na pomezí žánru, které napsal Leonard Bernstein a nese název Candide. Autor také řídil tuto nahrávku Los Angeles Philharmonic Orchestra. Za 6 minut je tu 14. hodina, v příští hodině tu bude hlas Adama Plachetky v písni I Got Plenty of Nothing, bude tu klavírní koncert Camille Saint-Saëns či předehra k opeře Lazebník sevilský. A v opeře teď ještě chvilku zůstaneme, máme tu Giuseppe Verdiho a árii z opery Aida zpívá tenorista Joseph Kalecha.

0: Dozněla vstupní úvodní árie hrdiného vojevůdce, který se jmenuje Radames, postava z opery Giuseppe Verdiho Aida. Ramón Tebar řídil Orchestra de la Comunitat Valenciana a Radamem byl tenorista Joseph Kalecha. Je přesně 14 hodin a my tenoristu vyměníme za basbariton. Je tu píseň z opery Porgy a Bess, George Gershwina a Adam Plachetka.
1: Jsme Klasik Praha.

O tom, že má spoustu ničeho, zpíval basbaritonista Adam Plachetka. Píseň z opery Porgy a Bess George Gershwina zněla za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který řídil Tomáš Netopil. A my máme 3 minuty po 14. a vydáváme se do Egypta. Je tu první věta z klavírního koncertu číslo 5 Camille Saint-Saëns. Emmanuel Krivin řídí Orchestre National de France, na klavír hraje Bertrand Chamaillou.

Tak to byla první věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 5 Camille Saint-Saënse. Pojmenoval je egyptský podle své milované krajiny. Poslouchali jsme Orchestre National de France, který řídil Emmanuel Krivin, na klavír hrál Bertrand Chamaillou. A teď se vydáme do světa opery. Je tu předehra k opeře Lazebník sevilský Joaquina Rossiniho. Gaetano Delogu řídí Českou filharmonii.

0: Dozněla předehra k opeře Lazebník sevilský Joaquina Rossiniho. Gaetano Delogu řídil Českou filharmonii. Kdo pak bude mým hostem v sobotu v pořadu na osobní notu? Tuto sobotu 30. května se dozvíte už za pár vteřin a pak tu bude téma z britského televizního filmu Jana Aerova, Johna Williamse.
1: Klasik Praha.
0: Moji další hosté mají společné snad všechno. Jsou manželé, oba dva jsou pěvci a to nižší hlasy. Společně tráví volný čas třeba na závodech Spartan Race. Společně odspívali celou řadu inscenací a teď se připravují na provedení opery La Serva Padrona, kterou přímo pro ně přebásnil Jarek Nohavica a provedou ji na podzim v Mnichově Hradišti. Na osobní notu si se mnou povídala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová a basista Miloš Horák. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, cz.
10: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
11: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Jsme Klasik Praha.

To bylo téma z britského televizního filmu Jana Eyrová z roku 1970, britská televizní adaptace klasického románu Charlotte Bronteové. S hudbou Johna Williamse, ten za tuto hudbu dostal televizní cenu Emmy. A my jsme poslouchali tuto hudbu ve speciálním komorním složení flét na violončelo a klavír. Hráli Sarah Andon, Cecilia Can a Simone Pedroni. Kutná hora ožije špičkovou komorní hudbou. Mezinárodní hudební festival Kutná hora, jeden z nejrespektovanějších českých festivalů komorní hudby, vstupuje do svého 19. ročníku. Do historických prostor města opět přivede mimořádná setkání předních českých i zahraničních umělců a výrazných talentů nastupující generace. Festival, který založil violončelista Jiří Bárta, je dlouhodobě ceněn pro svou jedinečnou dramaturgii i atmosféru. Letošní ročník proběhne od 5. do 14. června a koncerty se uskuteční v ikonických prostorách, jako jsou chrám svaté Barbory, kostel svaté Panny Marie na náměti nebo kostel svatého Víta v Zahradce. Mezinárodní hudební festival Kutná hora si za téměř dvě desetiletí vybudoval pevné místo na české hudební mapě a každoročně přitahuje publikum z celé republiky i ze zahraničí. A dobrá zpráva je, že v ranním pátečním vysílání, tedy mezi 7 až 9 hodinou, můžete vyhrát dvě vstupenky na koncert hudebního festivalu Kutná hora. A co nás na Rádiu Klasik Praha čeká? Teď je tu Furiant z druhé řady českých tanců Bedřicha Smetany. Petr Altrichter řídí Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK.

Tak to byl Furiant z druhé řady českých tanců Bedřicha Smetany. Petr Altrichter řídil symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Máme sice teprve 6 minut po půl třetí, ale pojďme nahlédnout, co nám Radio Klasik Praha přinese dnes večer. V 19 hodin to bude hudba stříbrného plátna. Nikola Bojčev se bude věnovat projektům americké herečky, režisérky a producentky Sally Margaret Field, která patří k nejuznávanějším hollywoodským osobnostem své generace. Pak tu bude koncert bez pokingu, dnes jej spojuje jedno jméno a to je klavírista Ivan Moravec. V jeho podání zazní klavírní koncert Sergeje Prokofieva, Maurice Ravela či Edvarda Griega a ve 22 hodin je tu repríza pořadu Hudba podle kalendáře. Martina Klausová se věnovala francouzskému skladateli a klavíristu Eriku Satiemu. Tak to byla nabídka pro dnešní večer. A teď nabídka pro následující minutky je Etida Le Cloche de la Palme od Camille Saint-Saëns. Na klavír hraje Bertrand Chamaillou.

Poslouchali jsme etídu opus 111 číslo 4 Camille Saint-Saëns. Na klavír nám hrál Bertrand Chamailloux. A teď nás čeká finále ze symfonie L'Impérial, symfonie číslo 53 D-dur Josefa Haydna. Rebecca Miller řídí Royal Northern Sinfonia.

0: Symfonie číslo 53 D-dur je známá pod titulem Císařská a je jedním z nejpopulárnějších orchestrálních děl Josefa Haydna. Byla napsána přibližně v letech 1777 až 79. Zajímavostí je, že Haydn napsal pro symfonii několik různých variant závěrečné věty a původní capriccio bylo často nahrázováno finální větou z jiné Haydnovy tvorby. My jsme ostatně právě toto finále poslouchali. Rebecca Miller řídila Royal Northern Symphonia. Ještě dvě skladby nám zbývají do 15. hodiny. Po 15. hodině to bude mše Franka Marténa, Vzpoura Bohuslava Martinů či hudba z filmu Nostalgie Lorenta Ekuema. V této hodině ještě zazní Sergej Prokofjev a za malou chvíli píseň Caro mio ben Giuseppe Giordaniho.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
9: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
10: Těšíme se na vás.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
12: Klasik Praha.
13: Klasik Praha.

Tak to byla spíše variace na píseň Caro Mio Ben od Giuseppe Giordaniho. Zpívala mezzosopranistka Joyce DiDonato. Poslední skladbou v této vysílací hodině je první věta z klavírního koncertu číslo 1 Desdur Sergeje Prokofjeva. Claudio Abbado řídí berlínské filharmoniky, na klavír hraje Evgenij Kišin.

0: Poslouchali jsme první větu z klavírního koncertu číslo 1 Desdur Sergeje Prokofjeva. Berlínské filharmoniky řídil Claudio Abbado, na klavír hrál Jevgenij Kešin. Teď je přesně 15 hodin a před námi je Agnus Dei, zemše pro dva sbory a kapela Franka Marténa.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla pátá část Agnus Dei ze mše pro dva sbory a kapela Franka Marténa. Tento švýcarský skladatel původně svou mši vůbec nechtěl publikovat, považoval ji za soukromý rozhovor s Bohem a tak byla publikována až o více než 40 let později od svého vzniku. My jsme poslouchali Westminster Choir, který řídil Joe Miller. Tento sbor patří americkým předním sborům a má několik cen Grammy. Teď nás čeká finále z baletní komedie o jednom dějství s názvem Spoura od Bohuslava Martinů. Jiří Bělohlávek řídí symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

Poslouchali jsme finále z baletní komedie o jednom dějství, která nese název Vzpoura a napsal ji Bohuslav Martinů. Jiří Bělohlávek řídil symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. A teď tu máme hudbu, kterou napsal Loran Eikem. Je to hudba z filmu Nostalgie z roku 2018. Hraje nám Royal Philharmonic Orchestra.

0: Klasik Praha.
1: V pořadu Švédský stůl na nás čekají klavírní tria od německého raně romantického skladatele Luise Spohra. Hrát je bude soubor Beethoven Trio Ravensburg a poslouchat můžete v obvyklém čase v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: Jak funguje lidský mozek? Máme svobodnou vůli? Kde končí věda a začíná neprobádané území naší mysli? Dětský neurolog Vladimír Komárek vás provede světem myšlení, medicíny i etiky. Knižní rozhovor o mozku, životě a zázracích si můžete pořídit na palmknihy.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Léto, slunce, plavky v kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
10: Kaufland.
12: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
13: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
12: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
13: Více na herman.cz.
14: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
15: Luboši, ty ho nebyl, ho!
14: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

0: Poslouchali jsme uvertýru ze svity Michela Richarda de Lalandeho. Igor Rein řídil La Symphonie du Marais. Blížíme se k 16:30 a pro vás je teď připraven rozhovor, kde se dozvíte vše, co vás čeká, pokud budete chtít navštívit Mezinárodní hudební festival Kutná Hora. S Martinou Klausovou si povídají Jiří Bárta, Terezie Fialová a Alena Turková.
1: Milí posluchači, nedaleko od Prahy, zhruba hodinku od Prahy, najdeme ve středních Čechách nádherné město, jehož historické centrum je po právu zapsáno do kulturních památek UNESCO. Samozřejmě především chrám svaté Barbory se o to zasloužil a vy dobře víte, že já tedy mluvím o Kutné Hoře. A právě v tomto městě se už téměř 20 let vždy na začátku června koná festival, který patří k jedním z nejvýznamnějších komorních festivalů u nás v České republice. Mezinárodní hudební festival v Kutné Hoře letos už bude mít 19. ročník. Proběhne od 4. do 15. června a výkonnou ředitelkou je paní Alena Turková. Já ji vítám u nás ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Uměleckým ředitelem pak před ní violončelista pan Jiří Bárta. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: No a přišla s ním i jeho paní klaviristka Terezie Fialová. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Takže naše malé studio tady zaplnila delegace z Kutné Hory, respektive jsme z Prahy, ale v tuto chvíli tady reprezentujeme festival Kutná Hora. Tak možná pojďme trošku obecně, kolik těch letošních koncertů festival vlastně nabídne, paní Turková?
2: Tak letos nabízíme 10 koncertů. Koncerty se uskuteční v chrámu svaté Barbory, kam v kostele Panny Marie na náměti, a kromě toho vyjedeme i ze Středočeského kraje, a to hned prvním koncertem, který se bude konat v zahrádce nedaleko Leče nad Sázavou.
1: Tak to jsou takové ty technické věci a pojďme se teď podívat, co bude hlavním tématem, nebo respektive je tam nějaké hlavní téma, protože když jsme se bavili v loni, tak velký důraz byl kladen na 50. výročí úmrtí Dmitrije Šostakoviče, a když se podívám do toho letošního programu, tak Šostakovič se tam opět vine jako červená nit. Tak to bude asi na uměleckého ředitele pana Bártu. Jak to tedy bude letos?
3: Tak skutečně, jak to bylo loni 50 let toho výročí, tak letos je 120 let.
1: Od narození.
3: Od narození. Oni to bylo úmrtí Dmitrije Šostakoviče. A já jsem trochu váhal, ale zároveň jsem cítil tu odezvu obecenstva, který ty Šostakovičovi díla vzal opravdu, řekl bych, jedním dechem. Takže jsem využil toho letošního výročí a ten Šostakovič se tam vkradl znovu, i když ne v takové vehementní míře, jako loni, řekl bych. Takže ten Šostakovič je tam jenom jako takový kmotr, řekl bych, nebo takový tatínek, který tam dohlíží a občas tam vstoupí svými mocnými a sugestivními díly.
1: Ten program celého festivalu je vůbec velmi pestrý a velmi kontrastní. Tak půjdeme se podívat po jednotlivých koncertech. Možná by to bylo asi pro nás nejsnažší cesta. Tak pojďme se podívat asi chronologicky na ty koncerty postupně. Jsou tam koncerty, jsou tam ovšem to, co vy máte ve zvyku, také preludia a postludium. Tak pojďme chronologicky po jednotlivé časové ose. Čím začne ten festival?
3: Tak tady Alenka zmínila tu zahrádku, jak to vzniklo vlastně. Ten koncert je geograficky úplně mimo tu Kutnou Horu, nebo úplně, je to asi tak 40 minut vzdálený od Kutné Hory. My jsme tam tady s Tereskou přítomnou loni hráli jeden recital. To je starý románský kostel, románsko-gotický s barokními prvky, který je přímo na hranici záplavové oblasti Želivské přehrady. Ta zahrádka, to byla obec asi od 900 obyvatel, která ustoupila nebo byla zničena díky té přehradě, zůstal jen ten kostel díky tomu, že byl památkově chráněný. A to místo má obrovskou auru. Já jsem se tam prostě chtěl vrátit, třeba ne jako interpret, ale jako organizátor, a i díky tomu, že tam významně působil páter Toufar, že? Josef Toufar. Takže jsme je udělali přímo, ušili takový program na to celou historii toho místa. Je to o Toufarovi, je to o hudbě Milana Paly, která se myslím k tomu velice hodí, slovenský housista žijící v Brně, který byl zároveň interpretem. A herec Jan Šťastný bude číst text z té slavné knihy Miloše Doležela, jako bychom dnes zemřít měli. Stejný název má i ten koncert. Takže to je to preludium, a možná tady Tereska, která letos konzultovala se mnou program víc než kdy jindy, řekl bych, a že byla přímo partnerem v té tvorbě toho festivalu, tak bych jí předal slovo.
1: Tak my jsme tady začali tím zahajovacím koncertem, který bude v pátek 5.6. a v sobotu tedy 6.6. je další koncert, který je vlastně takovou oslavou mládí, řekla bych tak, paní Fialová.
4: To je pravda. Já myslím, že Jiřího letos napadlo vlastně to, že by se mohlo, že bychom mohli pozvat nebo dát nějakou jako šanci mladým muzikantům, protože i vlastně možná je to tím, že ten festival běží už 19. rok, takže téměř před těmi dvěma dekádami spousta muzikantů přijíždělo kolem toho 20. roku. Dnes už je jim o 20 skoro let více a už mají své rodiny a prostě někam jako dospěli a že zase vlastně hrozně fajn slyšet ty mladé lidi. Já osobně to mám čím dál raději, vlastně i spolupracovat s mladými lidmi je to jako velice se obohacující jiným způsobem. Takže letos vlastně Jiří dal takové dva, no myslím dokonce tři koncerty stěženě, kde budou mladí muzikanti, konkrétně na tom sobotním 6.6. od 20 hodin právě v kostele Panny Marie na náměti zahraje Ayla a Josef Bártovi, což jsou tady, není to jenom zhoda men, jsou to i přímo děti Jiřího a spolu s nimi talentovaný houslista Mateo Hager a zahrají společně skladby od Sensánce Věňavského, dokonce i Mateovu autorskou skladbu pro housle a zakončí to nádherným triem od Felixe Mendelsona pro klavír, housle a violončelo.
1: Tak k těm dalším projektům pro ty mladé se dostaneme asi za chviličku, protože teď bychom se podívali na zahajovací koncert, který bude v neděli 7. června v chrámu svaté Barbory a tam je krásný vlastně duel Bach Šostakovič, tak pojďme trošičku pár slov.
3: Tak jsem rád, že přijede houslistka Saša Konunova, moldavského původu, houslistka žijící ve Švýcarsku, vynikající, byla u nás už loni a měla čas jenom shodou okolností na tle den, ale je to, jak říkáte, je to ten duel, nebo je to ta spolupráce Bachova a Šostakovičova. V jednom večeru zazní partita s tou slavnou Čakonou pro solové housle, ta druhá v démo. A pak sonáta, jedna ze sonát Bachových pro housle a klavír. V druhé půli 7 romancí na blokovy básně s Alžbětou Poláčkou, sopranistkou a právě s Alexandrou Konunovou, s Tereskou a se mnou. To bude druhá půle toho zahajovacího koncertu, trošku netypicky zahajovací, ale já už jednou jsem nějaký kritik komentoval, že jenom u nás na festivalu může zaznít na zahajovacím koncertu kompletní umění fugy Johanna Sebastiana Bacha, že takhle samozřejmě vůbec zahajovací koncert nemá být a stejně ta vyprodaná, nebo téměř vyprodaná svatá Barbora stála a obdivovala ten nezahajovacím způsobem geniální opus Johanna Sebastiana Bacha v rukách Konstantina Lifšice, to už je 10 let nebo ještě víc zpátky, ale takže to je takový netypický zahajovací koncert, který si myslím, že by naopak proto mohl přivést spousta publika. No a pak máme v pondělí jedno jméno, kterým je objevila tady Tereska, klavírista Georgi Gigašvili, gruzínský klavirista, přijede. Ona ho sleduje už delší čas na YouTube a na streamovacích. To je taková, řekl bych, že jsme rádi, že přijede, protože za chvíli bude tak drahý, že možná na něj ani Pražský jaro nebude mít, ale Pražský jaro mám hodně peněz. Ale prostě já jsem si opak poslouchal a to ne, že by jenom byl opravdu jakože označený za hvězdu, ale on je úžasný. Ve své všestrannosti on hraje nádherně Brahmse, stejně jako Chopina, stejně tak jako svoje skladby, stejně tak jako lidovou hudbu gruzínskou. Stejně tak jako improvizuje, prostě to je jeden z talentů, který se asi dneska tak často nevidí. Nechybí mu nic, řekl bych, po té hudební stránce. Ještě je to dobrý showman, což máme všichni rádi.
4: Můžu ti do toho jenom skočit a já bych ještě chtěla k tomu říct k jeho dovednostem, že si i sám zrežíroval velice dobře, napsal klip. Klip k vlastně k svému novému CDčku, který asi před měsícem vyšlo, kde natočil Prokofjevu 8. sonátu, to je takový klavírní gigant, a k třetí větě si sám vymyslel, zahrál, napsal a natočil úžasný klip, což myslím není snadný natočit klip jako takový už vůbec ne ke klasické muzice, to je jako velmi specifický.
3: A je
4: to skvělý naprosto, takže je to jako hitmaker sociálních a dnešních sítí různých, takže myslím si, že to je opravdu osobnost, kterou by posluchači jako neměli minout. Já si nejsem jistá, jestli snad dokonce není poprvé v České republice. Hledali jsme nějaké jeho
3: Myslím, že je to tak,
4: takže já bych jako rozhodně ráda pozvala na jeho úterní klavírní recital v chrámu svaté Barbory a zároveň jeho pondělní koncert, kdy vlastně společně se svojí kolegyní, také gruzínskou zpěvačkou, jazzovou zpěvačkou, teď nikoli v klasickou, jazzovou Nininu Tsubice, zahrají takový nadžánrový program, který objevil shodou okolností tady Jiří právě na YouTube, a je to program, který je zajímavý tím, že oni vlastně kombinují klavírní věci, ukázky třeba z různých sonát nebo skladeb a mezi to vlastně gruzínskou lidovou píseň, kdy on improvizuje a tu improvizací doprovází tu zpěvačku, tu svoji kolegyni, a jezdí s tím po obrovských sálech před Kutnou hrou Brou v New Yorku z okolností, takže je to opravdu jeden z krásných komponovaných pořadů. Já osobně to mám velmi ráda, ale tady je to, myslím si, jako vysoce profesionální a velmi, velmi zajímavý. On ke konci toho programu, aspoň co já vím, většinou to tak dělává. Nevím, jestli to tak bude v Kutné Hoře. Taky, ale doufám v to, si vezme mikrofon a sám taky zpívá, protože ještě k tomu všemu krásně zpívá, takže jako nevím, co mu nejde, tak asi takže všechno.
1: V pondělí se tedy představí v nadžánovém večeru a v úterý bude mít solový klavírní recital, tedy s poměrně klasickým repertoárem. Oh. No a už jsme tedy u středy, kde se vracíme k Bachovi, ale to samozřejmě je jenom jedna položka toho programu, takže v kostele Panny Marie na náměti krásný program s Janou Bouškovou jako jednou z protagonistek, Karel Košárek, Petr Dvorský, Jiří Stivín mladší. Co tam bude za hudbu?
3: No vlastně opakujeme svým způsobem loňský koncert. Claude Bolling, skladatel filmové hudby, hlavně filmové hudby, francouzský skladatel, napsal několik jazzových svit. Loni jsme hráli jeho jazzovou svitu. Letos to bude kytarová svita, kterou si Jana, teda, kterou mám nesmírně rád a obdivuji, si upravila pro harfu. Stejně tak, jako hraje pro harfu loutnovou svitu Johanna Sebastiana Bacha. O ní není tak známo, že by byla bachovská interpretka. Já jsem ji slyšel jednou v rámci večera, když jsme společně hráli v Litomyšli Bachovy svity. A já jsem byl unešen úplně, takže jsem rád, že se s Bachem vrátí, nejenom s tím Bowlingem, do Kutné Hory. Ještě tam zazní samozřejmě George Gershwin, jeho slavná Rapsodie v modré, v nečasto hrané verzi pro solový klavír, nesmírně náročný, Karel Košárek bude.
1: Čtvrtek 11. června bude patřit opět Šostakovičovi a tentokrát úplně. Takže tam ovšem je to tedy návrat Milana Paly, který už se představil na začátku toho koncertu. Koho ještě tam uslyšíme?
3: Milan Pala bude hrát na violu tentokrát, on je známý jako fenomenální houslista, ale on miluje violu a i natočil několik CD na violu. Bude hrát jeho Šostakovič. Je to vlastně ten koncert, se jmenuje Trilogie, jak název napovídá. Jsou to ty jeho tři velké sonáty pro housle, violončelo a violu a klavír. Takže to je, si myslím, že je zajímavý v jednom večeru.
4: Bych osobně jenom chtěla říct, že třeba pro mě jako posluchače, co Šostakoviče má rád velmi a sleduje dlouho, tak pro mě ta jeho sonáta houslová je velmi zajímavá, protože se v podstatě téměř nehraje. Sonáta violová i violončelová jsou jako poměrně běžnou součástí repertoáru, ale právě v tom kontrastu s tou houslovou je to skvělý a je tam i vlastně ten průřez s těmi jeho opusy, protože ta houslová sonáta do toho dá úplně jiný rozměr. To srovnání té tvorby pro housle, violončelo a violu je, myslím si, docela ojedinělé.
3: A jinak už tady máme Danielu Matejču na housle, který poprvé přijede na festival, to je taková nová tvář, hvězdná tvář české hudební scény, fantastický houslista. A bude spolupracovat klavirista Janik Čech, to je neznámý jméno v Čechách, v Německu je to napůl Čech, podle už napovídá ten jeho druhé jméno. Janik vyhrál ty největší německý národní soutěže a je to takový velký talent v Německu, a tak to je takový, už zase se vracíme k té mladé generaci, alespoň v té houslové sonátě tady. A můžeme jít na pátek možná.
1: Ano, ano, tam je taky mladá generace, Daniel Matejča, Mateo Hager. O nich už tady taky byla řeč a ano, jaký tam bude program?
3: Tam, ty se spojí s dědečkem Jiřím Bártou, což jsem teda já, protože to jsou všichni kluci o generace mladší.
4: A Matadorem Karlem Untermillerem, který ano, je snad ano. Jediným člověkem nebo muzikantem, který padle pravděpodobně nevynechal všech 19 ročníků festivalu v Kutné Hoře.
3: Takže já rychle přečtu jména Daniela Matejča, Mateo Hager, Richard Kollert, Jan Novák. Jinak můj syn, velice talentovaný, nejenom, že jsem jeho táta, čelista, jak je na konzervatoři, a já jsem tam s nima jednou něco hrál a slyšel jsem ty kluky a já jsem se úplně natknul. Takže to není jenom, že bych prostě chtěl dát šanci mladým, protože jsou mladý, ale já opravdu, já už nevím, co hráli, ale prostě to byla ta krásná spolupráce mezi nimi. A pak jsem je slyšel i v solově. A prostě prostě vynikající, to vlilo ve mně úplně nový život, řekl bych, jako opravdu. Kája Untermiller samozřejmě tam bude jako starší, ta generace, Bohumil Bondarenko na violu a Indy Stevie na kontrabas, takže to nebude smyslový oktet Mendelsona, ale bude to vlastně nonet a já jsem vůbec netušil, že to někdo nikdy hrál s kontrabasem, ale já si pamatuju jednu scénku, jak jsme hráli ten oktet a furt někdo, jedna manželka mého kolegy čelisty furt říkala, je málo violončelo, tak měla dokonce tendenci nás tam posadit někam dopředu. Furt bylo málo violončelo, já nevím, pak po koncertě si nikdo si, ale já si myslím, že tentokrát těch basových nástrojů nebude
1: dost,
3: málo,
1: ano.
3: Bude jich dost.
1: Tak a závěrečný koncert přinese program s názvem Perpetuum mobile, co si pod tím máme představit?
4: My jsme zrovna včera si o tom s Jirkou doma povídali, protože to bude, myslím, velké show, ale teď nemyslím v tom klasickém slova smyslu, ale bude to napínavý ve všech směrech. V první polovině zazní taková rarita Šostakovičovská a je to úprava jeho 15. symfonie pro klavír, housle, violončelo a bicí nástroje. Má to zhruba 40 minut, je to opravdu doslovně přepsaná 15. symfonie. Jistým panem Viktorem Derevjankem ještě za života Šostakoviče tato úprava vznikla. Příliš se nehraje, i když ano, v zahraničí jsou nějaká provedení. Je to velká výzva pro nás, protože to je napsaný ne úplně šťastně. Je to velmi těžký a bude to velmi zajímavý určitě, takže jsme z toho vlastně takovým rozporu malinko. Na jednu stranu se těšíme, na druhou stranu jsme vlastně zvědaví, jestli to, jak to dopadne, jak to bude znít, jak to vyzní.
3: Výborně.
4: Určitě spíle, uděláme pro to maximum, spíle. Ale je to rozhodně věc, kterou moc nikde opět neuslyšíte, takže na to bych chtěla jako upozornit, že to je věc, za kterou se myslím vyplatí přijet. A druhé polovině, to byl tvůj nápad, tak to bys
3: no,
4: možná...
3: No tak jako v rámci našich kontrastních programů vlastně zazní potom Šostakovičovi mírně až depresivním, bych řekl, nebo že všichni známe ten jeho humor, takový ten sarkastický a ty jeho nálady, které jdou až k sebevražedným náladám a zároveň pak zazní tak nádherná, tklivá melodie, že se člověk chce rozplakat, tak přijde Gia Cancelli s malou Daneliádou, kde my budeme jako muzikanti, nám se připojí tam ty mladí kluci, co hrajou den předtím Mendelsona a my budeme tam různě do toho no, spíš vyrábět skřeky různý a zvuky a Cancelli není v téhle poloze moc známé, je to taková legrace pětiminutová vlastně. A pak Johann Strauss a jeho Perpetuum mobile, neboli hudební žert, to se hrává na těch novoročních koncertech vídeňských, že jo, a dá se to hrát od 5 minut až do 2 hodin, takže podle toho, jak se domluvíme nebo nedomluvíme, je to prostě furt dokola. Je to takový minimalismus, předchůdce minimalismu Phila Glase, Arvo Pärta a jeho Siva Reicha a jeho podobných. Johann Strauss to napsal před těma 100 lety, aniž by si to třeba uvědomil tenkrát, ale je to další vlastně, je to žert. Takže Šostakovič a skončíme
1: Straussem.
3: Legrací.
1: No a úplnou tečkou pak v neděli bude ještě postludium v kostele Zvěstování Panny Marie Bohdanči u Kutné Hory.
3: Ano, Bohdaneč, to je zase další naše externí působiště, už po několikáté, nádherný kostelík s románskými základy, necelých 20 minut vzdálený od Kutné Hory, s krásnou akustikou, s nádhernou atmosférou, ale to jsme ten koncert věnovali Petrisu Vasksovi, skladateli, k němuž mám osobní i umělecký obdiv a osobní vztah. Jehož koncert jsem nedávno měl tu čest hrát v Brně v Olomouci znova a Tereska zrovna natočila jeho čtveroročník pro klavír, obrovskou věc, kterou vyhrála v Kutné Hoře. My mu hrajeme k narozeninám, to jsme mu věnovali k jeho 80 letům a je to vlastně koncert, kde bude zpívat učitelský sbor Tyl pod vedením Zdenka Licka. My jsme už se angažovali několikrát a vždycky to byl zážitek. To je amatérský sbor, ale místní, že jo, Kutnohorští báječně zpívají. Tak si se nám naučí 3 sbory. Pak jsme angažovali varhaníka kutnohorského vynikajícího Viktora Darebného. Spolu provedeme 1 věc pro violončelo a varhany. A pak s Pepou budeme hrát úžasnou věc pro hohose klavír, kterou jsme si zaranžovali pravdivě violončelo, kterou už jsme hráli několikrát na různých festivalech. A myslím si dokonce i v Kutné Hoře už jednou, ale takže to je čistě Vasks program a na to se těším neméně více než na ty programy ostatní.
1: No, jak jsem říkala, je to velice pestrý a nabitý týden, ne týden, ale 10 dní. Je to tedy mezi 4. a 15. červnem. Zeptám se paní Turkové na ty praktické věci, vstupenky už jsou v prodeji a je tam taky možnost koupit nějaké abonoma nebo něco zvýhodněného?
2: Určitě, já jenom chci říct, že jsem ráda, že oba dva umělci mohli přijít a takhle takovým způsobem nás seznáme s programem. Samozřejmě vstupenky jsou v prodeji, prodáváme přes webové stránky www.mfkh.cz. Těšíme se na vás, určitě přijďte, protože ten program je stejně jako v minulých letech velice kontrastní a zajímavý, takže si může každý vybrat a těšíme se na vás.
1: Tak já moc děkuji za tuhle tu zevrubnou pozvánku, se kterou k nám do studia stanice Klasik Praha na Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2026 přišli paní Alena Turková, Terezie Fialová, pan Jiří Bárta. Díky moc, ať se to všechno vydaří tak, jak je v plánu a my se na to moc těšíme. Díky za návštěvu v rádiu.
4: Moc děkujeme, nashledanou, těšíme
1: se. Nashledanou.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla třetí věta z taneční svity Bély Bartóka. Pierre Boulez řídil Chicago Symphony Orchestra. Nám se pomalu blíží 16. hodina, kdy se nám odpolední vysílání přelomí, přehoupne do podvečerního a kdy také předám mikrofon své kolegyni. Od 16 hodin se už můžete těšit na Báru Sedláčkovou, ale ještě nějaký čas do 16. hodiny zbývá a ten strávíme s hudbou Ludvika van Beethovena nebo například za malou chvilku Gnosián Erika Satieho.
1: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
6: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
12: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
11: Těšíme se na vás.
2: Posloucháte Klasik Praha.

To byl Gnosian Erika Satýho, který jsme poslouchali v úpravě pro kytaru a flétnu. Na flétnu hrála Michaela Slavíková, na kytaru Vladislav Bláha. V příští hodině pak vyrazíme na Merkur, což je část ze svity pro orchestr s názvem Planety Gustava Holsta. Bude tu také koncert pro violončelo a orchestr G-dur Nicola Porpory či hlavní téma z filmu Love Story Francise Lay. Tuto hodinku pak uzavřeme symfonií číslo 2 D-dur Ludvíka van Beethovena, ze které budeme poslouchat čtvrtou větu.

0: Tak to byla čtvrtá věta ze symfonie číslo 2 D-dur Ludvíka van Beethovena. Georg Scholty řídil Chicago Symphony Orchestra. Je tu přesně 16. hodina na Radio Klasik Praha. Začíná podvečerní vysílání. Společnost vám bude dělat moje kolegyně Barbora Sedláčková. Mirka Časarová se s vámi dnes loučí. Přeji vám krásný zbytek dne. Před námi je teď Merkur, okřídlený posel ze svity pro orchestr Planety Gustava Holsta.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: Zatímco jste poslouchali Merkur okřídlený posel Světu pro orchestr Planety Gustava Holsta, tak tady proběhla výměna mikrofonu a zdraví vás Bára Sedláčková. Mirka Časarová už odběhla do horkého skoro letního odpoledne, i přestože je 27. května. Dnes je tedy středa, svátek má Valdemar. No a do 7 hodin my si spolu budeme pouštět nejlepší hudbu za posledních 500 let. Slyšeli jste teď hrát Český národní symfonický orchestr pod taktovkou Paula Freemana. No a nás hned na začátku tohoto odpoledního bloku čeká novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Je 22. týden roku 2026 a je to tedy letošní 22. novinka v řadě. No a ačkoliv by se mohlo zdát, že dílo nejvýznamnějšího českého skladatele Antonína Dvořáka musí být už v 21. století interprety důkladně vytěžené, stále se v něm ještě najdou i zatím nenahrané skladby. K takovým patřily až donedávna také některé z Dvořákovy chraných písní, jimiž se věnují na novém albu Dvořák Early Songs. A věnují se jim sopranistka Martina Janková a hráčka na historické klávesové nástroje, v tomto případě kladívkový klavír, Barbara Maria Willi. Interpretky vycházely z moderních artextových vydání Dvořákových písní od nakladatelství Barnreiter, která nastudovaly do mimořádných interpretačních detailů a nuancí. Najdeme zde například písně na texty Elišky Krásnohorské, šestero písní z Královedvorského rukopisu, na archaizující texty falzifikátora Václava Hanky, cyklus v národním tónu a dokonce i některé písně na německé texty, které Dvořák napsal pro vydavatele Fritze Zimroka a altistku Amálii Joachimovou, vyhlášenou interpretku Brahmsových písní a ženu slavného houslisty. Album bylo natočeno ve studiu Martínek na Smíchově v hudební režii Jiřího Gemrota se zvukovým mistrem Alešem Dvořákem a vyšlo koncem dubna na labelu Navona Records. Dostalo se mu mezinárodní pozornosti. Pozitivní recenzi nahrávce udělil například i deník New York Times, který ji zařadil do výběru nejlepších klasických alb letošního května. Jako hudební ukázku uslyšíme píseň nazvanou Opuštěná z cyklu písní Královedvorského rukopisu. Zpívá Martina Janková, na dobový klavír hraje Barbara Maria Willi.

Slyšeli jste zpěv Martiny Jankové a na dobový klavír nám hrála Barbara Maria Willi a byla to novinka týdne. Pokud byste chtěli vědět víc, podívejte se na náš web klasikpraha.cz. No a my už si pustíme koncert pro violončelo a orchestr G-dur, je 16 hodin 11 minut. Příjemný poslech.

Nicola Porpora a jeho koncert pro violončelo a orchestr G-dur. Slyšeli jste druhou větu. Hrál nám The English Concert, Harry Bickett dirigoval a Joseph Crouch hrál na violončelo. My si teď pustíme hudbu z filmu Love Story. Francis Le je autorem této hudby a zahraje nám Royal Philharmonic Orchestra.

0: Klasik Praha.
1: Přímo v srdci města Jerevan na ulici Tumanian se nachází arménské národní akademické divadlo opery a baletu Alexandar Spendiariana, jeden z nejvýznamnějších kulturních symbolů celé země. Vypravíme se tam v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
2: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
3: S jarem se probudila svěžest.
5: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
5: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
9: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 2. D-moll, slyšeli jste druhou větu, presto giocoso. Edward Alexander McDowell byl autorem této hudby a slyšeli jste RCA, Victor Symphony Orchestra a také tedy symfonický orchestr společnosti RCA Victor. Massimo Freccia dirigoval a Earl Wild hrál na klavíře. My si pustíme teď skotskou symfonii číslo 3 Felixe Mendelssohna Bartholdyho a mám pro vás potom hned pozvánku.

Felix Mendelssohn Bartholdy a Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. To je to, co jste právě teď slyšeli. No a já mám pro vás tu slibovanou pozvánku. Zámek Liteň ožije hvězdně obsazenou prodanou nevěstou. Jedinečným hudebním zážitkem, hvězdně obsazeným open air koncertem prodaná nevěsta ožije v sobotu 29. srpna od 20 hodin na dvoří barokního zámku Liteň nedaleko Berouna. Česká operní klasika Bedřicha Smetany slavící letos už 160 let od své premiéry se zde publiku představí ve špičkovém provedení. Mařenku stvární Kateřina Kněžíková, Jeníkem se stane Daniel Matoušek, oba jsou solisty Národního divadla v Praze. Role Kecala se ujme Adam Plachetka, basbaritonista světového renomé, kterému pravidelně tleská publikum New Yorkské metropolitní opery. A jako Vašek se představí Raman Hasimau. Zkrácená verze Smetanovy opery zazní v podání orchestru Národního divadla v Praze pod taktovkou šéf-dirigenta Roberta Jindry a do Litně přijede také více než 60 členek a členů pěveckého sboru Národního divadla. Hudební událost doprovodí i originální vizuální podívaná. Autorem a režisérem scénického řešení je Michal Caban, který celé zámecké nádvoří rozzáří a rozpohybuje elegantním videomappingem. Koncert se uskuteční za každého počasí, scéna bude zastřešená a v případě letní spršky budou pro návštěvníky připraveny pláštěnky. Vstupenky se budou pohybovat v cenách od 790 korun do 5000 a jsou v prodeji v síti Ticket Portal. Nebudou se tedy pohybovat, ale již se pohybují. Takže pokud byste chtěli ulovit nějaké báječné lístky, teď je na to ideální čas, i přesto, že srpen zdá se daleko, ale ono nám nakonec to léto uteče jako voda. A teď už žil meznet.

Tohle byla meditace z opery Thaise Gilles Mazzanetta. Abbey Road Ensemble nám hrál a Lawrence Foster dirigoval. Isaac Perlman hrál na housle. No a teď se vrátíme zpátky domů. Dneska už jsme si v novince týdne povídali o Antonínu Dvořákovi. No a teď si pustíme nahrávku, která vyšla v roce 2023. No a šlo o kompletní Dvořákova klavírní tria v podání členů Pavel Haas kvartetu a Borise Gildburga. Uslyšíme tedy hrát na klavír Borise Gildburga, Veroniku Jaruškovou na violončelo a Veroniku Jaruškovou na housle a Petra Jaruška na violončelo a uslyšíme klavírní trio číslo 1 B-dur, uslyšíme čtvrtou větu finále.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
3: Jak funguje lidský mozek? Máme svobodnou vůli? Kde končí věda a začíná neprobádané území naší mysli? Dětský neurolog Vladimír Komárek vás provede světem myšlení, medicíny i etiky. Knižní rozhovor o mozku, životě a zázracích si můžete pořídit na palmknihy.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
6: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Jsme Klasik Praha.

Kami Thomas nám hrála na violončelo a slyšeli jste první část z dvou hebrejských melodií Maurice Ravela. 16 hodin 56 minut, takže úplně těsně před pátou si pustíme Concertino Pastorale, pustíme si třetí část tokátu Johna Irelanda.

0: London Concertante Chamber Ensemble nám zahrál hudbu Johna Irelanda. No a my si teď trošku uklidníme, my si pustíme Valčík, my si pustíme Růži z jihu Johanna Strause mladšího.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Berlínští solisté a Elizabeth Leonskaya a Philip Moll. Elizabeth Leonskaya samozřejmě na klavír a Philip Moll na harmonium. A slyšeli jste Růži z jihu, valčík Johana Strause mladšího. No a teď už jdeme k jeho jenom o pár let staršímu kolegovi Josefu Haydnovi. Pustíme si koncert pro trubku a orchestr. Uslyšíme třetí větu.

17 hodin a skoro 17 minut, je 17 hodin, 16 minut a 31 vteřin, tedy za půl minutky to budeme mít jako 17. 17 skončil koncert pro trubkový orchestr Esdur. Slyšeli jste třetí větu Josefa Haydna. Hrál nám komorní orchestr České filharmonie, Petr Škovor dirigoval a Miroslav Kejmar nám hrál to trubkové solo. No a my si teď pustíme duet Rigoletta a Sparafucila. No a uslyšíme tady duet z prvního dějství slavné Verdiho opery z roku 1851. Dvorní šašek Rigoletto potkává v temných uličkách nájemného vraha, který mu nabídne své služby. No a vy uslyšíte nahrávku z roku 1989. Orchestra del Teatro Comunale di Bologna nám zahraje, Riccardo Chailly diriguje. No a zpívat uslyšíte Lea Nucciho a Nikolaje Giaurofa.

0: Klasik Praha.
1: 26. května 1916 se konala pražská premiéra Janáčkovy opery Její pastorkyně. Díky pražskému uvedení a následnému německému překladu Maxe Broda se opera stala známou po celé Evropě a dnes je součástí světového operního repertoáru. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
0: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
3: Těší se na vás Jiří Bárta.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Potisk, trička, byla, CZ. A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaro v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
10: Kaufland.
12: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
13: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jste část Braniborského koncertu číslo 3 G-dur a ta část byla první. Johanna Sebastiana Bacha, muzika Antiqua Köln na originální nástroje, nám hrála pod taktovkou Reinharda Goebla. No a my si teď pustíme koncert pro housle a orchestr D-dur s komorním ansámblem. Tentokrát uslyšíme druhou větu a autorem není nikdo jiný než Ludwig van Beethoven.

Slyšeli jste ukázku z alba, které vyšlo v listopadu roku 2023? No a je na něm natočen Beethovenův houslový koncert D-dur s komorním obsazením a také Kreutzerova sonáta s pětičleným komorním ansámblem místo klavíru. V houslistově vlastní úpravě, no a ten houslista, který si udělal tuhle úpravu, se jmenuje Nemanja Radulovič. No a hrál s ním Double Sons, srbsko-francouzský komorní soubor bez dirigenta, a ten právě Nemanja Radulovič založil v roce 2008. Od Beethovena přejdeme k Šostakovičovi a pustíme si opět ukázku z alba Šostakovič Discoveries, které vyšlo loni u Deutsche Grammophon a obsahuje různé rarity a zřídka uváděné skladby Dmitrije Šostakoviče. A nebude nám hrát nikdo jiný než klavírní virtuos Daniel Trifonov. A uslyšíme tady právě skerco pro klavír, které je známé spíše ve své orchestrální podobě. Autorovi, když ho napsal, bylo pouhých 13 let. A klavírní verze je novější, ta je z roku 1921. Zatímco ta původní je z roku 1919. Autorovi bylo tehdy 13 let, no a tu klavírní udělal o 2 roky později, tedy v 15 letech.

0: Klasik Praha.
1: Osmdesátnice Sally Field exceluje v novém dramatu Pozoruhodně bystrá stvoření a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na její projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lípamuzika.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě, doktor Max.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem, proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Porgy a Bess. Slyšeli jste vrcholné dílo George Gershwina, tříhodinovou prokomponovanou operu, která je založena na afroamerické melodice. Vy jste tady samozřejmě neslyšeli celou tu tříhodinovanou prokomponovanou operu, která je někdy nepřesně označovaná jako jazzová opera nebo dokonce muzikál. Vy jste slyšeli jenom jeden duet Bess, You Is My Woman Now ze druhého dějství. No a hrála nám londýnská filharmonie, Simon Rattle dirigoval. Slyšeli jste zpívat Cynthia Hayman a Willarda Whitea. Vy jste slyšeli jednu z nejlepších nahrávek této opery z roku 1989 z festivalu v Glyndebourne v nastudování dirigenta Simona Rattla tedy právě. A opera zde byla uvedena v autentické a neskrácené podobě. V roce 1993 byla tato nahrávka použitá také jako soundtrack televizního filmu. No a my víme, že tedy samozřejmě u nás se tahle opera nehraje, neboť na přání autorů, které vyžadují dědicové práv, mohou v inscenovaných verzích zpívat postavy afroameričanů právě pouze černoští zpěváci. My si teď pustíme něco, co my tady můžeme provádět úplně běžně. Pustíme si Zimu, ta je tady celkem běžná, ale raději na ní už zapomeneme, protože to teplé počasí, myslím, nás všechny tady oblažilo. Pustíme si čtveroročních období Antonia Vivaldiho, no a Fabio Biondi povede Europu Galante.

0: Slyšeli jste druhou větu koncertu číslo 4 F-moll ze zimy z čtveroročních dob. Ta hudba je moc krásná. No a protože je přesně 18 hodin, na řadě jsou poslední zprávy dneška.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Poslanci dnes hlasovali o novém ombudsmanovi. Veřejného ochránce práv v prvním volebním kole ale nevybrali. Ve druhém se, patrně příští týden, utkají právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská a někdejší zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal šéfa Bílého domu Donalda Trumpa a Kongres Spojených států o dodání dalších raket na protivzdušnou obranu. V naléhavém dopise jim vysvětlil, že Ukrajina má protivzdušných střel kritický nedostatek, což souvisí s tím, že Rusko zesílilo útoky na Kyjev a další údery hrozí. Zlínský mezinárodní filmový festival pro děti a mládež nabídne 300 snímků z rekordních 57 zemí světa. Letos se koná 660. ročník. Jde o největší a nejstarší festival svého druhu na světě. Zlín Film Festival začne zítra a potrvá do 3. června. A počasí. Dnešní noc bude chladnější než ta včerejší. Nejnižší teploty mohou spadnout až k 6 stupňům Celsia. Zítra se ale během dne opět oteplí, bude jasno až polojasno na severu a východě, během dne přechodně kupovitá oblačnost, ale nejvyšší teploty vystoupají k 21 až 25 stupňům Celsia. Tolik zprávy v 18 hodin na rádiu Klasik Praha a teď opět další hudba.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak tohle byla absolutní nádhera. Po zprávách jsme slyšeli dívku s vlasy jako len Claude Debussyho. Rotterdam Philharmonic Orchestra nám hrál Janek Neze Segen, dirigoval, a András Ottensamer nám hrál na klarinet. Teď si pustíme trošku delší kus. Jsme v poslední hodince našeho podvečerního vysílacího bloku. Pustíme si Blaník. Pustíme si šestou část Mé vlasti. No a bude to nahrávka Mé vlasti, která vyšla 1. března roku 2024 v předvečer 200. výročí narození Bedřicha Smetany. No a album, z něhož uslyšíte tuhle nahrávku, je také právě jedním z příspěvků České filharmonie k roku české hudby. Diriguje Semjon Byčkov.

Slyšeli jste Blaník, Bedřicha Smetany, hrála nám Česká filharmonie pod taktovkou Semjona Bičkova. 18 hodin 21 minut, no a my si na Radio Klasik Praha pustíme koncert pro dva hoboje. F-dur, uslyšíme první větu. Tommaso Giovanni Albignoni je autorem hudby, kterou uslyšíme.

Tommaso Giovanni Albignoni a Atlanten Virtuosi nám hráli a John Georgiadis, tak se jmenuje. Dirigoval Anthony Camden, hrál na hoboj a Julia Jorwood hrála na hoboj. No a já mám pro vás další pozvánku. Můžete na Pražském jaru letos vlastně za malou chvíli víceméně, protože dneska je 27. května, tohle bude probíhat už 31. května, tak můžete slyšet Brucknerovský pop a Šostakovičův vzdor. Po téměř 35 letech se na Pražské jaro 31. května vrátí jedno z nejlepších německých symfonických těles, berlínský think tank Deutsches Symphonieorchester Berlín. Tentokrát s českým dirigentem Tomášem Hanusem. Ten v únoru oznámil svůj senzační podzimní debut v Metropolitní opeře a stvrdil tím svou pozici jednoho z celosvětově nejvyhledávanějších českých dirigentů. Na Pražském jaru společně uvedou dvě mimořádná díla. Nejdrzejší a nejodvážnější šestou symfonii Antona Brucknera a slavný Šostakovičovův koncert pro violončelo a orchestr číslo 1, který zahraje vítěz z soutěže Pražské jaro 2025 Yuya Mizuno. Jestli se dá u Brucknera mluvit o pop music, tak šestá je někdy až takový brucknerovský popík, samozřejmě velmi vkusný, říká o druhé skladbě Večera Tomáš Hanus. Bruckner umí dojmout k slzám a v jeho skladbách je něco nesmírně pravdivého, bezelstného. Nevidím v nich žádný emocionální kalkul, že by jako komponista cílil na úspěch, na nějaké vykalkulované vrcholy. Dodává, Večer otevře energický Šostakovičův první čelový koncert. Skladba, jež pracuje se skladatelovými iniciály. V závěrečné větě ironicky cituje Stalinovu oblíbenou píseň Suliko a dnes patří jednoznačně k nejpopulárnějším dílům svého autora. Yuya Mizuno ji zahraje na vzácný nástroj Piera Giacomo Ruggieriho z roku 1730. Jedinečný koncert se znamenitou dramaturgií i obsazením zazní na Pražském jaru 31. května ve Smetanově síň obecního domu.

0: Tohle byla hudba z filmu Dech života. Byla to samozřejmě bondovka. Hudbu složil John Barry, no, hrál nám studiový orchestr. My si poslechneme, co vás v úterý, to už bude 2. června, čeká v hudbě v miléniu, a potom Sergej Rachmaninov. 18 hodin 32 minut, vy posloucháte Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: V příštím pořadu Hudba v miléniu přivítám přední českou sopranistku Kateřinu Kněžíkovou. Povídat si budeme o Janáčkovi, písňovém repertoáru, jejich aktuálních rolích a projektech a také o situaci v současném operním světě. K poslechu premiéry v úterý 2. června od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
1: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Ladíte Klasik Praha.

Tak tohle byl Sergej Rachmaninov, Martin Kasík nám ho zahrál a bylo to preludium číslo 2. Slyšeli jste opus 23, Maestoso. No a my se teď pustíme Astora Piazzolu, Letizia Moreno nám zahraje jeho hudbu. No a potom mám pro vás další pozvánku, my jsme prostě samá kultura.

Slyšeli jste Oblivion v úpravě pro housle a orchestr. Leticia Moreno nám hrála na ty housle. No a ten orchestr, to byla londýnská filharmonie. Andres Orozco Estrada dirigoval. No a já jsem vám slibovala tu kulturu. Hudební festival Ludvika van Beethovena v Teplicích vstupuje do svého 61. ročníku, který se koná od 28. května, to je zítra, do 25. června. Tento prestižní festival klasické hudby pořádá Severočeská filharmonie Teplice na počest slavného skladatele, který v Teplicích a v Teplických lázních pobýval v letech 1811 a 1812. Celkově festival v roce 2026, tedy letos, nabídne 21 koncertů v 10 městech Ústeckého kraje. Zahajovací festivalový koncert bude tedy zítra od 19 hodin v Domě kultury v Teplicích. Pokud byste se tam chtěli vypravit, podívejte se na web právě hudebního festivalu Ludvika van Beethovena v Teplicích. No a můžete si ještě zítra udělat kulturu a výlet. Uslyšíte tam árie a scény z oper a operet Giuseppe Verdiho, Giacomo Pucciniho, Pietra Mascagniho a France Lehára a dalších. No a Warren Mock, tenorista, tam třeba vystoupí, a také mimo jiné Severočeská filharmonie Teplice. Charles Olivier Monroe je dirigent, který to tam bude celé řídit. No a my si teď opět dnes pustíme Johannese Brahmse a symfonii číslo 4 e-moll, uslyšíme třetí větu.

Symfonie číslo 4 e-moll, slyšeli jste třetí větu Allegro giocoso Johannese Brahmse. Orchestr Revolutionnaire et Romantique nám hrál John Eliot Gardiner, dirigoval. Teď je na řadě zase Dmitrij Šostakovič, ale tentokrát si pustíme cyklus z 50. let 20. století, inspirovaný dobře temperovaným klavírem Bacha. Pustíme si 24 preludí a fuk, uslyšíme fugu Adur, uslyšíme sedmou větu. Juliana Avdějeva nám zahraje na klavír. Skladatel tento cyklus napsal pro pianistku, která se jmenovala Tatjana Nikolajeva. A nahrávka Juliany Avdějevy vyšla loni k 50. výročí úmrtí Dmitrije Šostakoviče a na podzim právě vystupovala s Šostakovičovou hudbou na Firkušného festivalu v Praze.

Tak tohle byl Dmitrij Šostakovič, kterého hrála Juliana Avdějeva. No a já se s vámi rozloučím předehrou k opeře Oberon. Karl Maria von Weber je autorem této hudby, no a vy uslyšíte hrát symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou Rafaela Kubelíka. No a my se spolu uslyšíme opět zítra, ne v 16, ale už ve 12 hodin. Předtím samozřejmě moji kolegové, jak jste na ně ráno zvyklí. No a po hudbě, kterou teď uslyšíte, přijde 6. první díl hudby Stříbrného plátna. Já vám přeji krásný zbytek středečního večera, a také hezké čtvrteční dopoledne, no a jak jsem říkala, naslyšenou zítra. Mějte se krásně.

0: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Potisk trička, byla CZ.
0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Klasik Praha.
5: Klasik Praha. Hudba stříbrného plátna.
4: Nejlepší filmové melodie.
6: Dobrý poslech Rádia Klasik Praha přeje Nikola Bojčev. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Dnes se společně vydáme po stopách herečky, která měří sice jen 157 cm, ale svým talentem a energií si podmanila celý Hollywood. Je to Oscarová Sally Field. Začneme filmem z roku 1979, který ze Sally Field udělal definitivně prvoligovou herečku a vynesl jí prvního Oscara. Drama Norma Rae vypráví příběh obyčejné dělnice z textilky, která se vzepře systému. Autorem hudby je David Shire, který je vedle orchestrálního soundtracku taky spoluautorem ústřední písně s názvem It Goes Like It Goes. I ta získala Oscara.

Po dramatu Norma Rae z roku 1979 se přesuneme o 10 let dál na americký jih, do malého městečka v Louisianě. Na řadě je snímek Ocelové magnolie. Hudbu k tomuto skvělému dramatu složil legendární francouzský skladatel Georges Delerue. Jeho úkolem bylo hudebně vybalancovat humor a tragédii. Delerue sadil na kombinaci tradičních jižanských prvků, akustické kytary a jemných smyčců, které filmu dodávají hřejivou, ale nostalgickou atmosféru. Sally Field zde exceluje v jedné z nejsilnějších scén kinematografie, jejím monologu na hřbitově. Traduje se, že režisér Herbert Ross tehdy nechal kamery běžet na jeden zátah a Delerueova hudba v této scéně záměrně ustupuje do pozadí, aby vynikl žal matky.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Na začátku 90. let minulého století Sally Field šokovala diváky v napínavém, mrazivém thrilleru podle skutečných událostí. Jako americká matka uvězněná v Iránu bojovala o svobodu pro sebe a své dítě. Snímek nese název Bez dcerky neodejdu. O napínavý a emočně vypjatý hudební doprovod se postaral mistr filmové hudby Jerry Goldsmith. Goldsmith vytvořil velmi progresivní elektronicko-orchestrální partituru. Použil rané syntezátory v kombinaci s tradičními etnickými nástroji, což v divákovi vyvolává intenzivní úzkostní pocit, jaký prožívala hrdinka Betty v podání Sally Field.

pořadu Hudba stříbrného plátna mluvíme o herečce Sally Field. Zvolníme u komedie Táta v sukni. Sally Field sice hrála onu vážnou matku, ale bez její skvělé souhry s Robinem Williamsem by tenhle film nikdy nefungoval. Skladatelem soundtracku byl překvapivě Howard Shore, který později složil hudbu také k Pánovi prstenů. Pro Tátu v sukni vytvořil hravou a elegantní orchestrální hudbu. Nicméně soundtrack se stal slavným především díky geniálnímu zakomponování popových a rockových hitů. Tou nejikoničtější scénou je bez pochyby ta, kde se Robin Williams převlečený za chůvu chopí vysavače jako kytary za doprovodu písně Dude od Aerosmith. Sally Field během natáčení často odbíhala kvůli smíchu.

A před námi je dnes už ikonický příběh Forrest Gump. Sally Field si zde zahrála sice nevelkou, ale naprosto klíčovou roli. Forrestovu milující matku, která mu dala ty nejlepší rady do života. Mimochodem, Sally Field je jen o 10 let starší než Tom Hanks, představitel titulní role. Soundtrack Forrestu Gumpovi je jedním z nejprodávanějších filmových alb všech dob. Skládá se ze dvou částí. Nesmrtelných hitů 60. a 70. let a nádherné orchestrální hudby Alana Silvestriho, který za svoji práci získal nominaci na Oscara. Slavné pírkové téma, které otevírá i zavírá film, je symbolem filmu.

A jdeme do finále. V roce 2026 měl premiéru snímek Pozoruhodně bystrá stvoření podle knižní předlohy z pera Shelby Van Pelt. Herečka Sally Field se ujala hlavní role příběhu o ovdovělé ženě, která najde nečekané přátelství s neobyčejně inteligentní chobotnicí v akváriu. O hudbu se postaral skladatel a multiinstrumentalista Dixon Hinchcliffe, který hraje na kytaru, housle, banjo a klavír a je zakládajícím členem kapely Tindersticks. Ukázkou jeho práce se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem, proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
4: potisk trička, byla CZ.
5: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
7: Koncert bez smokingu vám přináší
6: Klasik Praha.
8: Dnes večer si díky novému CDčku hudebního vydavatelství Suprafon poslechneme dosud nevydané živé nahrávky skvělého českého klavíristy Ivana Moravce. Jedná se o záznamy z archivu Českého rozhlasu a zazní tři klavírní koncerty světové literatury. Z pera Edvarda Hagerupa Griega klavírní koncert A-moll opus 16, klavírní koncert G-dur Maurice Ravela a klavírní koncert číslo 1 Des-dur opus 10 Sergeje Prokofjeva. Vysoce ceněná diskografie Ivana Moravce, který zemřel roku 2015, jedné ze světových legend klavíru 20. století, pochází z velké části z nahrávacích studií. Díky rozhlasovým mikrofonům si však můžeme připomenout i některé z jeho pozoruhodných koncertních výkonů v pražských koncertních síních. Jen na Pražském jaru vystoupil od roku 1962 20krát. Dnes uvedený Prokofjevův první klavírní koncert Des-dur na festivalu zazněl v květnu 1967 a zachycuje jeden z vrcholných i posledních snímků Karla Ančerla s Českou filharmonií před jeho odjezdem do Toronta. Moravcův Ravel z května 1974 je pak dalším nezapomenutelným zážitkem a bezesporu jednou z Moravcových nejlepších ravelovských kreací vůbec. Tady doprovází Česká filharmonie pod taktovkou Jurie Simonova. Všechny tři nahrávky vycházejí na kompaktních discích poprvé. V případě Griegova koncertu z prosince 1984 jde dokonce o Moravcův jediný vydaný záznam tohoto díla. Tentokrát se jedná o vystoupení se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, který řídí Mikloš Erdély. Mikrofony zachycují Ivana Moravce ve vrcholné formě s romantickým rozmachem, s pregnancí a dravostí i jemně nuancovanou barevností, vždy však hluboko ponořeného do substance interpretovaného díla. Suprafon tak doplňuje už existující Moravcovu diskografii o další nečekané skvosty z rozhlasového archivu. A já věřím, že dnešní koncert bez smokingu nepochybně potěší i vás, posluchače Klasik Praha.
6: Koncert bez smokingu
7: na Klasik Praha.

0: na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.
1: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
2: Další hudba podle kalendáře připomene francouzského skladatele, který je označován za předchůdce impresionismu, neoklasicismu, konceptuálního umění a ambientní hudby, a tím je Erik Satie. Erik Satie, celým jménem Erik Alfred Leslie Satie, se narodil 17. května 1866, tedy před rovnými 160 lety, a stalo se tak ve francouzském přístavním městě Honfleur. V roce 1879 začal studovat klavír na konzervatoři, ovšem po třech letech byl jako nadaný, ale pohodlný a nejlenivější student školy vyloučen. O rok později se stal posluchačem harmonie ve třídě Antoana Tadů. Studia mu však stále jaksi nevoněla, a tak se dobrovolně přihlásil do vojenské služby a v listopadu 1886 vstoupil do 33. pěšího pluku. Armádní život se mu ovšem také nelíbil o nic víc než konzervatoř, a tak si úmyslně přivodil akutní bronchitídu tím, že za zimní noci stál na otevřeném prostranství s holou hrudí. Po třech měsících rekonvalescence byl propuštěn z armády jako invalida. V té době už měl za sebou své první skladby a jeho tehdejší styl lze označit za salonní hudbu. My si ovšem na úvod našeho pořadu poslechneme dvě skladby z jeho pozdějšího cyklu Gnosien. Hrát bude klavírista John White.

V následujících letech Satý výrazně změnil způsob života. Stýkal se s umělci, básníky a malíři, kteří mu otevřeli nový svět. Přestěhoval se na Montmartre, kde sice patřil do okruhu pařížské bohémy, ale z finančních důvodů se přesouval z podnájmu do podnájmu. V tomto tvůrčím období let 1886 až 90 harmonicky experimentoval a zkomponoval například 4 krátké klavírní skladby Ožív nebo 3 tance Sarabandé pro klavír. Následovaly 3 gnozien z roku 1890, které jsou prvními Satýho kompozicemi napsanými bez taktových čar. Za to se v nich objevují textové vsuvky s pokyny, jak se skladbou nakládat. Ukázku z této kompozice jsme slyšeli před malou chvílí a teď zazní 2 ze Satýho gnozien úpravě pro flétnu a kytaru. Hrát budou Michála Slavíková a Vladislav Bláha.

V době, kdy Satie žil na pařížském Montmartru, hrával v bohémském kabaretu Le Chat Noir, kde se setkával s předními umělci své doby. Přátelil se tu mimo jiné i s malířkou Suzanne Valadon, první ženou, která byla přijata do Société Nationale des Beaux-Arts. Skladatel dokonce bývalou modelku řady francouzských malířů a někdejší partnerku Toulouse-Lautreca požádal o ruku, ale po 6 měsících bouřlivého vztahu jej Suzanne náhle opustila. Namalovala však skladatelův portrét, který je dnes umístěn v Centre Georges Pompidou v Paříži. Satie rozchod nesl velmi těžce. Celých následujících 30 let psal své bývalé lásce dopisy, které ovšem nikdy neodeslal. Další ukázkou ze Satieho tvorby bude teď píseň Je te veux, tedy ve volném překladu Toužím po tobě. Nejprve si ji poslechneme v podání sopranistky Patricie Pettibon, kterou doprovodí violončelista Christian Pierre Lamarca, a poté zazní v orchestrální úpravě s kytarovým sólem. Hrát budou Gerard Garcia a Státní filharmonie Košice pod taktovkou Petra Breinera.

Na konci 90. let 19. století se Erik Satie z finančních důvodů odstěhoval z centra Paříže a následující léta prožil ve velké chudobě a zapomenutí. V 90. letech si jej ovšem jako, řekněme, maskota vybrali mladí francouzští autoři Pařížské šestky a dopomohli mu k novému oživení zájmu o jeho tvorbu. Před svou smrtí vstoupil Satie do komunistické strany Francie. V závěru života se jeho zdraví začalo stále zhoršovat, a to i díky nadměrnému pití alkoholu. Cirhóza jater, zápal plic a těžké roky strávené v chudobě a askezi si vybrali svou daň. 1. července 1925 Erik Satie ve věku 59 let v jedné z pařížských nemocnic zemřel. Když po jeho smrti Satieho bratr Darius Milhaud a další dva přátelé vstoupili do pokoje v Arkej, ve kterém Erik Satie bydlel skoro 30 let, byli šokováni jeho chudobou. Postel, židle a stůl, spolaprázdný šatník s 12 naprosto identickými sametovými obleky, starý nepoužitý klavír a dál už jen jeho rukopisy a deníky. Jako další ukázku ze Satieho tvorby jsem teď pro vás vybrala 3 tokátové věty s názvem Jack in the Box. Hrát bude Jan Vrána.

Život Erika Satieho byl jako na houpačce. Střídali se v něm periody úspěchu, obdivu a slávy s výsměchem a ústraním. Jeho hudba znamenala nový směr od impresionismu k dalším moderním a novým směrům. Za 59 let stihl vystřídat několik církví, náboženských spolků, uměleckých hnutí a sdružení a také zkomponovat řadu ojedinělých skladeb. Z originálních podnětů jeho odkazu čerpali jak jeho současníci Claude Debussy, Maurice Ravel či Igor Stravinsky, tak skladatelé následujících období jako John Cage, Morton Feldman, Christian Wolff, Steve Reich a další. Síla jeho odkazu tkví v nenápadnosti a zdánlivé jednoduchosti jeho díla. Jean Cocteau říká, jsou díla, jejichž důležitost tkví v jejich hloubce a málo záleží na jejich kalibru. Satieho nejmenší skladba je malá jako klíčová dírka. Vše se změní, jakmile k ní přiblížíme oko. A my teď obrazně řečeno přiblížíme oko, nebo spíš lépe řečeno ucho, k Satieho klavírnímu valčíku s názvem Poudre d'Or, tedy Zlatý prach z roku 1901. Hrát bude Philippe Entremont.

Nejznámějšími skladby Erika Satieho jsou jeho klavírní cykly Gymnopédie, Gnosien a Vexation z roku 1893 z cyklu Page Mystic, tedy mystické stránky. Mezi jeho další četná klavírní díla patří čtyřruční svita Trois morceaux en forme de pouvoir, tedy tři kusy ve tvaru hrušky, která dokládá jeho smysl pro mystifikaci. Na počátku 20. století vytvořil také celou řadu klavírních cyklů předjímajících estetiku dada a uměleckého směru nová věcnost. V té době se také díky podpoře mladých skladatelů z pařížské šestky mohl začít věnovat větším formám a vznikla mimo jiné jeho opera, symfonické drama Sokrat na Platónovy texty, která je jedním z prvních projevů estetiky neoklasicismu v evropské hudbě. A následovaly tři balety Paráda s instrumentací nestandardních nástrojů, jako je siréna nebo psací stroj, Merkur a Relâche s doprovodnou filmovou sekvencí, plně nesené cirkusovou estetikou. Dnešní vzpomínku na Erika Satieho uzavře teď Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, který bude řídit Ondrej Lenár. Zahrají Satieho Gymnopédie číslo 1.